0: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
1: Přijdete a chcete podporu. Další řidič s minimálkou a diety v obálce.
2: Máte snad něco lepšího?
1: Řidič kamionu? Jasně, že mám.
2: Jo.
1: Elfline, to je jiný přístup. Vše na pásce legálně, nemocenská normálně.
2: Takže hypotéka z sci-fi není. To ovšem situaci úplně mění.
1: Dovolenou tam netrestaj a klidně vás hned zaměstnaj.
2: To beru. Měj vše legálně. Nebuď placený jen v dietách. Jezdi pro Elfline. Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu. Hit Radio.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Radio FM+.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
1: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČEZ, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČEZ máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČEZ. Čistá energie zítřka.
2: Konečně po týdnu doma. Zase jsem chrápal po parkovištích.
3: Hele, tamhle parkuje kamion ta holka od Elflinea.
2: No, to chceš. Stejně to za ní určitě plachtujou chlapy.
4: Tak k téhle práci chlapy fakt nepotřebuju. Peněz si vydělám dost a spím denně ve svý posteli.
3: Jo, to jsou ty Elflineáci, furt jasně happy.
4: Přestaňte fňukat a pojďte jezdit k nám. Do Elflineu. Mrkněte na elfline.cz nebo na náš Facebook.
5: Elfline Transport. Váš spolehlivý dopravce i zaměstnavatel.

0: Hit Radio FM Plus.
1: Čas duše léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duše léčí,

slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Česká televize by mohla příští rok hospodařit s rozpočtem nižším o 350 milionů korun. Důvodem je chystaná změna financování a očekávaný pokles peněz ze státního rozpočtu. Letos ČT hospodaří s částkou 8,5 miliardy korun. Na jednání Rady České televize to uvedl generální ředitel Hynek Chudárek. Ničivé povodně na hranici Nepálu a Tibetu mají už nejméně 160 obětí. V obou zemích pokračují rozsáhlé záchranné akce a pátrání po stovkách pohřešovaných. Katastrofu zřejmě způsobilo odtržení části ledovce, která se následně zřítila do údolí. Mezi pohřešovanými jsou i stovky zahraničních turistů. Fotbalisté pražské Slávie se dnes dozvědí soupeře pro hlavní část Ligy mistrů. Losování začne v Monaku v 18 hodin a českému šampionovi přidělí 8 soupeřů. Slávia je v nejslabším čtvrtém koši, z každého ze 4 košů dostane 2 protivníky. 4 zápasy odehraje doma a další 4 venku. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Nemocnice v Chebu zahájila rekonstrukci urgentního příjmu. Cílem je, aby byl přehlednější a také bezpečnější a aby zdravotníci měli celkově lepší prostor pro svoji práci. Pacienti po příchodu nově projdou registrací a tříděním podle závažnosti svého stavu. Následovat budou vyšetření v nových ordinacích. A ještě se podíváme na to, jak vypadá dnešní předpověď počasí. Na čtvrtek nám pro západní Čechy slibuje jasnou nebo polojasnou oblohu. Teploty budou vyšší než včera. Vystoupají mezi 26 a 29 stupňů Celsia.
5: Až zaprší a zafouká, oceníte, že jste stavili s námi. Stavitelství OK Plzeň. Postavíme, zateplíme a zrekonstruujeme vše. Stavitelství OK.cz.
6: Minuta po šesté, my vám přejeme krásné ráno, Michal Knejp, David Jošt.
7: Ahoj.
6: Ahoj, Davide, dnes naposledy.
7: Přitom já jsem si začal zvykat na to, že jsme tady jenom dva.
6: Zítra budeme mít útrum, zítra přijde ženský element a máme takzvaně poptáka.
7: Na rovinu, já se těším.
6: Já taky, taky. Jasmin mi chybí, tak zítra tady jsme kompletní. Dneska teda ještě ve dvou, ale víme, že tady nejsme sami, my víme, že nás slyšíte, že tam jste, tak za to jsme moc rádi. A posíláme parádní muziku na start čtvrteční snídaně. Weekend, hezké ráno.
1: Hit Radio FM+.

0: Dáváte si čtvrteční Hit Radio a snídaní šampionů, krásné ránko. Doba, kdy bylo v 10 večer ještě vidět na grilovačku, tak ta je už definitivně pryč. Máme tady zprávu, kterou jste asi nikdo slyšet po ránu nechtěl, ale prodáváme, jak jsme v kalendáři nakoupili. Tento týden oficiálně končí dlouhé letní večery. Od neděle bude totiž zapadat slunce před 20. hodinou a každý den ztratíme 3 až 4 minuty světla.
1: Strašný.
0: Mně se to nelíbí teda.
1: Já jsem si říkal, jestli tu zprávu vůbec pustit takhle ráno ven. Jestli si ji neschovat třeba pro moderátory na odpoledne.
0: Já si myslím, že je dobrý, že to máme za sebou teďka už.
1: Uf.
0: Tak pojďme si tenhle víkend, co nás čeká, užít, protože další světlo po 8. večer uvidíme až v květnu. To jsem vlastně taky nemusel říkat.
1: Ale to prosím tě, pojďme už od toho.
0: Já nechci. Pojďme na muziku, Beberexa, Faithless, New Religion, tohle nám po ránu zvedne náladu. Tak hezké ráno, šampioni, z Hit Radia.

0: tohle jsou hity pro vaše lepší ráno. 7:15 One Republic a Hit Radio. Dnes a zítra se nám vrátí léto, co jsme tak tady koukali s Davidem, ale mají prý přijít nějaký bouřky zpátka na sobotu. Meteolidi mluví dokonce o možnosti tornád, což je jako zajímavý jev, pojďme si říct, ale když ho nemáš na zahradě.
1: Neskutečný je, jak se ty zprávy proměňují. Já vzhledem k té svatbě sobotní, samozřejmě meteorologické předpovědi sleduju hodně pečlivě ten týden.
0: Ano.
1: A od pondělí už se změnili třikrát, takže já vlastně nevím, čemu věřit.
0: Já si myslím, že ty se uklidňuješ tím, aby to počasí nebylo takový, co meteorologové hlásají. Si představ, že ti na tu svatbu dorazí kroupy, jak byly teďka nedávno v Polsku, viděl jsem to, ale to byly kroupy jak tenisák, jo, já pěrdole, to bylo obrovský, jo. Tak máte vlastně vůbec na to vaši svatbu mokrou variantu? A i vy, kdo nás posloucháte, protože určitě chystáte veselku ať zítra nebo v sobotu, tak jestli myslíte o mokré variantě?
1: No tak nějaká varianta tam je, ale jasně, zatím se spíš modlíme, než připravujeme.
0: No a dobře, to ti přeju. A kdyby náhodou, jo, vás tam bude kolik, 90 na té svatbě? A je tam nějaká možnost vzít se jako uvnitř?
1: Jo, je tam nějaký přístřešek, ale říkám znovu, aby se to nepřivolal. Vůbec s tou mokrou variantou nepočítáme, určitě bude hezky.
0: Hele, myslet, Davide, myslet pozitivně, tak doufáme, že i vy, kdo chystáte svatbu na tenhle víkend, že počasí na vás bude hodný, to vám moc přejeme. No a budeme rádi, když s námi zůstanete za malou chvíli. Neil Diamond, Two Friends, taky aktuální doprava, ať víte, jak to ve čtvrtek ráno frčí.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Ahoj, tady je Tereza Petržilková z atletického klubu Škoda Plzeň. Atletika mi změnila život a proto chci pozvat i vás do naší party. Ve středu 9. září pořádáme nábor dětí od 5 do 18 let. Těšíme se na všechny, kteří milují pohyb. A kdo ví, třeba jednou budete reprezentovat Českou republiku stejně jako já. Přijďte ve středu 9. září na atletický stadion města Plzně ve Skvrňanech. Nábor probíhá od 3 do 7 a za každého počasí. Více na akškodaplzeň.cz.
6: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinnetou se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
7: Zase lítáš v oblacích.
8: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
7: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
8: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
7: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
8: Více o akci na
9: firma na zážitky
8: CZ.
10: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
11: Řešení je úvěr od Acema.
10: Ale já potřebuju půjčit hodně.
11: Řešení je Acema.
10: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
11: Řešení je Acema.
10: A co když potřebuju 20 milionů?
11: Řešení je Acema.
10: A 30?
11: Acema.
10: A 40?
11: Acema.
10: A 50?
11: Acema. Jde to i bez banky.
10: Hele, nezaseko ses?
11: Ne.
12: Stavebniny DEK přináší mega akci. K odběru 3 palet fasádních tmelů Baumit Duo Contact nebo 2 palet tmelů Baumit Pro Contact dostanete profesionální míchadlo DEK zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 4. září. Tak si přijďte pro fasádní tmel Baumit za super cenu a míchadlo DEK zdarma. Více na DEK.cz.
13: Komín, kamna, kotel.
14: A kdo to všechno zařídí?
13: Klid. Vacovský grup v Klatovech se postará o všechno.
14: S našimi partnery zajistíme na klíč zaměření, výpočet, projekt, montáž i závěrečnou revizi.
13: Pro zákazníky z celého Plzeňského kraje.
14: Vacovský Group. Teplo začíná u správného řešení.
13: Více na vacovsky.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Poslední táborák léta?
16: To jo, ale...

12 hodin do nedělního večera poslouchej jen ty největší letní hity za posledních 30 let. Summer Party na Hit Radio. Léto je lepší s Hit Radiem.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Dávejte si dnes ráno velký pozor v Berouně. Komplikace čekají v Koněpruské ulici, kde je na silnici rozlitý olej. Může to tam klouzat, tak tam projíždějte s opatrností.
1: Aby vaše auto neskončilo u nás, vám přeje Kovošrot Suda s provozovnami v Plzni, Křivicích a Nýřanech. Sudovi Šrot, Republice ocel.
2: Hit Radio FM+.

0: Vede, musím říct, že poslouchat tady ty zamilované songy, takhle, když tady jsme dva chlapy ve studiu, je to trochu divný.
1: Ještě zrovna svítá.
0: Ellie Goulding, Love Me Like You Do na Hit Rádiu 6.28. Hezké ráno, David má ranní update.
2: Ranní update.
1: Houbařská sezona se pomalu blíží ke svému vrcholu. Nejvíce hub obvykle roste zhruba týden až 10 dní po vydatných deštích. S hledáním vhodného místa může pomoct i pravidelně aktualizovaná houbařská mapa meteorologů. Americká moderátorka během ranní show usnula přímo v živém vysílání. Matka dvou malých dětí měla za sebou jen pár hodin spánku a na chvíli ji přemohla únava. Místo kritiky se ale dočkala hlavně podpory od diváků i svého zaměstnavatele. Návrat z dovolené může být pro psychiku pořádná rána. Takzvanou podovolenkovou depresi v různých podobách zažívá většina lidí. Čím delší a povedenější dovolená byla, tím těžší může být návrat do každodenního režimu.
0: To podepisuju, s tím souhlasím. Stalo se ti to někdy, Dave?
1: Pokaždý, když někam vyrážím.
0: Pokaždý. A může to být jenom na chviličku. My jsme byli teďka v Rakousku, vrátili jsme se po třech dnech a říkám si, au. Ale ono taky za mě záleží asi, kam se vracíš, jo? Když jedeš na dovolenou na Bahamy a pak se máš vrátit do, nevím, třeba do Bruntálu, tak to bolí. Ale když bydlíš na Havaji a letíš třeba na dovču do Prahy a pak se máš vrátit zpátky na Havaji, víš, cítíš to v tom, jo?
1: Já myslím, kdybys bydlel na Havaji a letěl do Bruntálu na dovolenou, takových asi moc nebude.

0: My vám tady hrajeme jenom vybroušený diamanty. Safír, Ed Sheeran, 6.35, tohle je Hit Radio, dobré ráno. Pokud máte pocit, že vás vaše děti vycucávají z energie a tak trochu s nima nezvládáte logistiku, což já mám občas s jedním dítětem, mám pro vás uklidnění. Proti jisté paní Vasiljevové jsme vlastně všichni naprostí amatéři. Ta totiž zvládla porodit a schválně, kolik byste řekli, je to rekordbanka, zatím se víc dětí na světě nikomu nenarodilo. Tak kolik si myslíte, že je ten absolutní rekord?
1: Tak já se budu držet při zemi a řeknu 25.
0: 25. Nechám tipovat ještě vás, kdo jste u rádia. Je to mnohem víc, mnohem víc. Je to víc jak 30, 40, 50, 60. 69 dětí.
1: Pane bože.
0: Strávila 18 let života těhotná. Je to teda příběh z 18. století. Zvládla 27 porodů. Narodilo se jí 69 dětí a jenom nějaký detaily k tomu. Jo. 16 párů dvojčat, 7 trojčat a 4 čtyřčata. A teď mluv, Davide.
1: Teď to živ.
0: To spíš. Je neskutečný, to je neskutečný. My tady dneska řešíme, jestli se nám do kufru auta vejde jeden kočárek. Ne. Oni tenkrát, já nevím, tak autobus asi nebyl, ale víš, jako, jak to museli řešit prostě. Nebo třeba ranní boj o kadibudku, jo.
1: Zase si mohli založit vlastní školku a školu potom.
0: To je víš, fakt. A nebo ten nákupní seznam, když šli nakoupit tenkrát, tak to muselo vypadat, jo, ale koupíme 50 bochníků chleba, 2 sudy mlíka, to je neskutečný.
1: Takže... Jsou to kapesný taky.
0: Takže absolutní rekord, 69 dětí, které porodila jedna žena. To je zázrak. Pojďme na další hity. Lady Gaga, Abrakadabra. Za malou chvíli taky David Guetta, tedy svým z Gone Gone Gone. No a zvládneme i aktuální dopravu. Hezké ráno.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
5: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
6: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
8: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
9: Prázdniny končí, tak ať to stojí za to. V úterý 1. září zve 3. plzeňský obvod všechny děti na první zvonění do Borského parku. Od 14 do 18 hodin vás čekají atrakce, soutěže, Karol Aquido, Martin Harych a barevný běh. Vstup je zdarma. Odstartujte nový školní rok s úsměvem.
10: Prázdniny končí, škola volá, z Lidlu výbava, z Brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
11: Pak hrnky, flašky, kufříky,
10: vyměním za kuponky.
11: Škola volá!
12: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
13: Škola volá, ale my to nezvedáme. Ještě

poslouchej jen ty největší letní hity za posledních 30 let. Summer Party na Hit Rádiu. Léto je lepší s Hit Rádiem. Hit Rádio.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Omezení provozu dál pokračuje v Letkově u Plzně. Silnice je neprůjezdná, je třeba tam pečlivě sledovat dopravní značení. A opatrně taky v Chebu, kde se opravuje dlouhá ulice.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Rádiu.

0: I tohle vám ukrojilo pár minut ze čtvrtečního rána. David Guetta, tedy svým Stones and I, s vámi Hit Radio, taky Michala David. Hezký ránečku vám přejeme. Čekali jsme, že to přijde brzo, ale že to přijde takhle brzo, tak to asi úplně ne. Venku pořád léto, ale v Číně, městě pohádek, chystají Vánoce.
1: Aha.
0: Po internetu běhá fotka z místního obchodu, kde už koncem srpna vybalili regály s vánoční výzdobou. A já si říkám, jestli to není nějak brzo. Takhle, koncem srpna. Mě by zajímalo, kde je podle vás taková ta psychologická hranice, před kterou by měl být prodej vánočních věcí trestný.
1: Začátek prosince.
0: Začátek prosince. Hmm. My také vlastně hrajeme, pokud se nepletu, vánoční songy na začátku prosince, takže my to tak nějak dodržujeme, jo. I když jako víme, jak ty teploty, jak to vypadá u nás v České republice, že většinou na začátku prosince je třeba 25 ještě, tak to je takový divný. Ale... Tak ono možná, hele, ta doba se tak posouvá, že ještě 2-3 roky a budeme v červenci zdobit živou vidli na zahradě vedle grilu. No tak zdravíme do Jičína, to je opravdu město pohádek teda.
1: Takže... A co ty, už máš nakoupeno na letošní Vánoce?
0: To je otázka, kterou absolutně nesnáším. Ale když jsme u těch Vánoc teda, tak že bychom si...
1: Myslíš?
0: Že bychom si... No ani omylem. Pojďme na něco letního, tohle vás pobaví. Enrique Iglesias, Duel El Corazón, 6 hodin 50 minut. Dobré ráno, šampioni.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Já nový plot mám.
2: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, letce u Plzně. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: V Penny nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc v akci broskve volné, kilo za 32,90 a zmrzlina Rios 200 ml za 9,90. Penny.
4: M plus H.
5: Kdo nečipuje, není Čech. Brm, brm, brm.
6: Pánové, chcete si užít pořádnou dynamiku jízdy a ošetřit palivo? Načipujte si auták u profíků v M plus H. Jejich chiptuning je homologovaný, bezpečný a na míru vašemu vozu. Mají i vlastní válcovou zkušebnu a 30 let zkušeností. Tak kdy se objednáte?
7: MHčko v Plzni každej zná. Chiptuning jen z M plus H. Klikni hned na MH.cz.
8: MHCZ.
6: Už 30 let.
9: Když chceš víc záběrů, potřebuješ správnou výbavu. Rybáři nejraději nakupují v Chyť a pusť, nejoblíbenějším rybářském obchodě v Plzni na Rokycanské nebo na chyťapusť.cz.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
12: 7:00, krátké zprávy a David Jošt. Podpora v nezaměstnanosti se příští rok nejspíš výrazně sníží. Ministerstvo práce chce zrušit část reformy minulé vlády, která podporu v prvních měsících zvýšila. Někteří nezaměstnaní by tak mohli dostávat o tisíce korun méně. Opozice se změnou nesouhlasí a varuje, že poškodí stát i lidi bez práce. Meta zaplatí až 370 miliard korun kvůli sporu o závislosti dětí na sociálních sítích. Americké státy firmu obvinili, že Facebook a Instagram záměrně navrhla tak, aby u dětí vyvolávaly závislost. Firma měla také neoprávněně využívat osobní údaje dětí a zatajovat negativní dopady svých sítí. Součástí dohody budou významné změny v používání sociálních sítí mladistvými. Čeští chmelaři letos očekávají až o čtvrtinu nižší úrodu oproti dlouhodobému průměru. Chmel má mít navíc nižší obsah látek, které určují jeho kvalitu. Za slabší úrodou stojí především dlouhodobé sucho a vysoké teploty. Zavlažování má přitom k dispozici jen zhruba čtvrtina českých chmelnic. A teď už pojďme k nám do regionu.
13: Popeláři v Klatovech se můžou pochlubit unikátem. Jako vůbec první v Česku mají pro svoz odpadu k dispozici elektromobil. Ekologický popelářský vůz by měl do ulic města vyjet v nejbližší době. Pošumavská odpadová ho pořídila s cílem postupně modernizovat svůj vozový park a zároveň snížit jeho dopad na životní prostředí. A jdeme taky na předpověď počasí. Na západě Čech dneska budeme mít jasno nebo polojasno. Na teploměrech odpoledne naměříme mezi 26 a 29 stupni. Na horách se teploty usadí kolem 27 stupňů.
14: Až zaprší a zafouká, oceníte, že jste stavěli s námi. Stavitelství OK Plzeň. Postavíme, zateplíme a zrekonstruujeme vše. Stavitelství OK.cz.
15: Čauky mňauky, hezký ráno, 7:02, s vámi Michal Knip a David Jošt.
12: Já teda zvolím konzervativnější variantu, ahoj, dobré ráno.
15: Ahoj, dobré ráno. Ty jsi se bavil o závislosti na sociálních sítích, respektive o soudním procesu Mety, tak to probereme za chvíli, takže závislosti. No a v téhle hodině budete taky soutěžit o voucher na kvalitní krmiva pro vaše čtyřnohý chlupáče. To jsou rozhodně skvělý důvody, proč s námi být i 7:00, no a neméně důležitý jsou hity Taylor Swift a Chinasky. Víno. Hezké ráno.

0: 10 minut po 7. Hit Radio v uších, tohle je Taylor Swift, dobré ráno. Představte si, že by stát zavelel a všem pod 18 let by natvrdo vypnul sociální sítě po 2 hodinách denně a v noci, že by se nedali používat vůbec.
1: Já jsem pro.
0: Taky. V Americe se k tomu schyluje právě po soudním sporu se společností Meta. Ta má pod sebou mimo jiné Facebook, Instagram, WhatsApp a nějaký další sociální sítě. A jak říká David, já bych to plošně zrušil a třeba by se lidi začali bavit normálně mezi sebou. No, že by se spoustu věcí změnilo. Vy sdílíte něco na sociálních sítích, nebo jste závislá? Jsi závislá, Davide?
1: Já ne. Já to popravdě odinstaloval kdysi z mobilu. A člověk, když to nemá při ruce, tak na to prostě neleze.
0: Já to mám úplně stejně. Já nevím, jak to nazvat, ale já z toho asi vyrozdele. Co je komu do toho, co zrovna jim, nebo jde zrovna sem na dovče, že jo?
1: Souhlas.
0: Jo, je teda pravda, že nedávno jsem po strašně dlouhé době přidal na Instač nějakou fotku. Jinak já teda osobně mám velice rád svoje soukromí, ty to máš taky tak. Tak by nás zajímalo, co vy a sociální sítě, kolik na nich trávíte času.
1: A co na nich sdílíte taky možná?
0: Co na nich sdílíte, nebo co na nich nikdy nezdílíte, jo? Tak rozpětí, kolik času na nich trávíte, je 0 až 24 hodin denně, tak to nás zajímá, jsme moc zvědaví. A jestli třeba nějak bojujete se závislostí, David říkal, že to z telefonu odinstaloval, taky to v telefonu nemám, ono když to člověk nemá, tak mu ten prst tam na to jako nenajede, že jo? Tak nám dejte vědět, zajímá nás to 777-937-777, máme WhatsApp, můžete nám to poslat jako hlasovku, nebo nám to pošlete klasicky jako zprávu. Teď Edward Maja, Vika Džigulína, Stereolab, 7.11, Hit Radio, krásné čtvrteční ráno.

0: End of beginning, tohle je Hit Radio, 8:58, krásné ránko. Připomeneme, co jsme řešili pro vás, kdo jste se přidal až teď. V Americe se po soudním procesu se společností Meta pravděpodobně zavede, že pro lidi pod 18 let budou sociální sítě maximálně 2 hodiny denně a v noci vůbec.
1: Já ještě dodám takový malý detail, Meta musí zaplatit pokutu asi 370 miliard korun.
0: No, to jsou drobný. Tak ptali jsme se vás, jestli sdílíte vůbec něco na sociální sítě, případně jak bojujete se závislostí, a my jsme tady spustili doslova lavinu tady tím dotazem. Píše třeba Standa, zdravím do rádia, tak já jsem s tímhle úplně v pohodě. Nemám žádnou sociální síť, tedy krom WhatsAppu, a musím říct, že to mám o dost lehčí než moje okolí, které neustále řeší témata, co se socek týká, kdo s kým, kde, kam, a to není nic pro mě, díky za ranní show a mějte fajn den. Standa. Souhlasím.
1: Dobře ty, Stando.
0: Další zpráva, ahojky, tady Kamča. Dřív jsem na Facebooku trávila hodně času a dávala tam snad vše, ale teď poslední 2 roky tam nedávám vůbec nic. Taky bych byla ráda, aby to dětem zakázali. Hezký den.
1: Je pravda, že já jsem taky kdysi přidával dost a člověk má potom takový nutkání, kdekoliv je nebo cokoliv dělá, že o tom jako má povinnost prostě informovat ostatní, což je dost nepříjemné.
0: Prd tam přidat. Další zpráva, ránko týme, já jsem jen na Facebooku a na mailu, v práci, na počítači, v telefonu nemám nic. Ten mám na volání, zprávy a budík, o víkendu jsou doma na počítači online minimálně, chci mít klid, sdílím, když už, tak to, co uvařím, upeču, anebo když narazím na dobrý vtip. David z Brna, 38 let, tady to máme i s věkem. Pojďme ještě na další zprávy. Ahoj, mám popravdě úplně opačný problém, sociální sítě jsem nikdy neměla a nechtěla, ale nakonec mě svět donutil založit si profily na jiné jméno, abych vůbec mohla vykonávat svoji práci a účastnit se akcí, které pro ně potřebuji.
1: Zajímavý.
0: Taky další zpráva od Pepy. Ahoj, nemám Instagram ani Facebook, pouze WhatsApp kvůli komunikaci s dětmi. Za mě jsou to jen chlubítka a žrouti času. Zdraví Pepa. PS, a když ti přijde návštěva na kafe a místo povídání s tebou matlá placku v ruce, no to by mě mohlo. Tak máme tady taky několik hlasovek, tak pouštím tu od Davida.
2: Čauky mělky, Hit Radio. Já, abych řekl pravdu, jsem byl na sockách hodně závislej a hodně jsem na ně postoval a trávil na nich fakt jako hromadu času denně, a pak když jsem jednou viděl na iPhoneu, že vlastně můj screen time byl nějakých 8-9 hodin průměr za týden, tak jsem si řekl, že tady asi jako je strop, a sockách jsem si smazal, odinstaloval, a od té doby je úplně skvěle, protože se člověk neporovnává a nemá potřebu vědět, kdo se jak má, a ani s někým sdílet, jak se mám já, takže za mě můžu jenom doporučit minimálně aspoň si dát občas třeba detox od těch blbých socek, není to vůbec na škodu. Díky, mějte se, čus, Dave.
1: Taky díky, Dave.
0: Souhlasím, Dave. A máme tady taky super hlasovku od Lucky.
3: Čau, kluci. Já, ačkoliv jsem mladá, tak ani netrávím tolik času na sociálních sítích. A je to od té doby, co jsem si teda odinstalovala z mobilu Instagram. Sice ho pořád mám, ale prostě je odinstalovaný. A já jsem dřív taky takhle hodně sdílela, co jim, kde jsem a tak dále. A pak jednoho dne jsem se zastavila a vlastně jsem si řekla, tyjo, a proč to tam dávám? No, a zjistila jsem, že na to nemám odpověď. A že to tam dávám jenom proto, že to tam dávají ostatní. Takže minimum času na sociálních sítích, a za mě je to takhle nejlepší.
0: Přesně, ta otázka, a proč bych to tam cpal? Mně to přijde vlastně, kdybych to porovnal, nevím, kouření. Tenkrát, když se dávno kouření bylo asi teda jako cool, a vlastně dneska to do nekouří tak je cool, tak vlastně mi přijde, že ta lavina, kterou strhly sociální sítě, tak vlastně je to úplně to stejný, a teďka, kdo nemá socky, nebo kdo tam necpe každý prd, tak je prostě cool. Tak vy do sociální sítě taky nejedete, nám je krásně, co? A vy ostatní, kdo jste trošku závisláci, můžete to zkusit. A i když třeba ten první týden, možná pár dní, bude opravdu jako...
1: Bude bolet,
0: tak pak vám bude fakt líp a bude vám krásně, když budete s námi Zitrádiem. Čumba vamba, další, to za chvíli, a přihodíme i aktuální dopravu. Tak hezké ráno.
4: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
5: To máte trámy, terasová prkna, podkladové nosiče, krycí lišty.
6: Zajímá vás, z čeho bude vaše nová terasa, pergola, zimní zahrada, zasklení a stínění? Možná ne, ale určitě vás zajímá, jak by to mohlo vypadat. Vše si můžete prohlédnout a vyzkoušet v našem jediném terasovém a pergolovém centru v západních Čechách. Terasy Plzeň. Kompletní servis a seriózní jednání. Terasy Plzeň. S námi je všechno možné. terasyplzeň.cz.
7: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
8: Máš srdce pro železnici. Teď je ten správný čas nastoupit. Leo Express hledá strojvedoucí i vlakvedoucí pro linku Praha-Plzeň-Mnichov od prosince 2026. Čeká tě moderní zázemí, stabilní turnusy a tým, na který se můžeš spolehnout. Více na le.cz.
9: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
10: Kvalitní vrtané studny na klíč. Desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
11: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
12: Píšu kreslí, maluju, tušky z tehdro miluju.
13: Největší papírnictví v Plzni, Farského 6, Plzeň, Slovany. Top papírnictví CZ.
14: Haló, děti a rodiče, Slovany vás zvou v neděli 30. srpna od 14 hodin na ukončení prázdnin na Božkovském ostrově. Čeká vás sportovní stezka, bublinková show, malování na obličej, tvořivé dílny a spousta zábavy. Vstup je zdarma. Těšíme se na vás 30. srpna na Božkovském ostrově.
15: Velká balení a ještě větší úspora. V Petě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Pervol Gel 75 praní za 259 korun. V prodejnách i na e-shopu. V Petě výhodně. Vždycky.
16: 3, 2, 1, jedem! Rozjeď to, než zazvoní. Přijď se bavit v sobotu 29. srpna do OC Rokycanská. Těšit se můžeš na pump track, vystoupení BMX jezdců, herní zóny Hot Wheels a Barbie, našlapané soutěže i DJský set. Startujeme už ve 13 hodin, tak naskoč a užij si poslední prázdninovou jízdu naplno. Těšíme se na tebe. OC Rokycanská.
17: Milí Klatováci, nové obchodní centrum Intercora Park Plzeňská má pro vás další splněná přání. Hezky česky, zdravě a bez plýtvání nakoupíte v Penny. Ty nejžhavější módní trendy pro celou rodinu najdete v Sincej. Čerstvé maso a uzeniny vám nabídne řeznictví Cloud. A že malé ceny umí dělat velké úsměvy, se přesvědčíte v actionu.
18: Intercora Park Plzeňská pod Křesťanským vrchem. Intercora. Dokonalost v každém projektu. Již brzy.
19: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
20: Vážně? A co umí?
19: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
20: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
21: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Skončily opravy na Strakonicku v Blatné. Hlavní tah z Plzně do Českých Budějovic je tak průjezdný plynule a cesta mezi Plzeňským a Jihočeským krajem je o něco rychlejší.
22: Aby vaše auto neskončilo u nás, vám přeje Kovošrot Suda s provozovnami v Plzni, Křivicích a Nýřanech. Sudovi Šrot, Republice Ocel.
23: Hit Radio FM+.

0: Bamba. Tohle jsou hity, 7 hodin 30 minut, posloucháte čtvrteční Hit Radio, krásné ráno vám všem. Za malou chvíli rychlá pětka, nejdřív David a jeho ranní update.
1: Ranní update.
2: Čech stanul na Maltě před soudem kvůli nahotě před svými dětmi. Sousedka ho natočila nahého na balkóně se dvěma malými dcerami a video se rozšířilo po internetu. Muž vinu odmítá, podle tamních úřadů mu ale hrozí i několik let ve vězení. Český cestovatel dojel na starém kole značky Ukrajina z Estonska až do Moskvy. Na Rudém náměstí pak vytáhl tričko s prezidentem Petrem Pavlem a zvolal Sláva Ukrajině. Cestu do Moskvy zvládl za 8 dní. New Yorkský Empire State Building se rozzářil na počest zesnulé Dolly Parton. Vrchol mrakodrapu svítil růžově a oranžově přesně ve 9:25. Čas nebyl náhodný, odkazoval na jeden z jejich nejslavnějších hitů 9 to 5.
0: Stejně Dolly Parton jsou celebrity, které jsou slavní třeba jenom tam, třeba jenom v Americe a tady jakoby registruješ to, ale není to takový, víš?
2: No, taky mě to překvapilo.
0: No, tak třeba říkám si, že my dva jsme slavná moderátorská dvojice pro někoho v Americe.
2: Jo, tak to bychom se začali učit anglicky.
0: Aspoň pro někoho. No tak je to tady. Je tady rychlá pětka s Marp, teda Competition Fast Five with Marp. Pokud byste chtěli dopřát vašemu mazlíčkovi kvalitu, kterou si zamiluje od první misky, tak pište chci soutěžit na 777-937-777. Máme pro vás další voucher v hodnotě 4000 korun na nákup špičkových krmiv Marp.
3: Rád bych si koupil

0: 7.34 Pokáč na Hit Rádiu.
1: Rychlá pětka.
0: A my jdeme soutěžit, je to rychlá pětka Smarp, což je česká značka prémiových krmiv pro psy a kočky, která ví, že strava má zásadní vliv na zdraví. Vysoký podíl masa, kvalitní a pečlivě vybrané suroviny, taky podpora trávení, vitality a zdravé srsti. A máme pro vás voucher v hodnotě 4000 korun. O tom si zasoutěží Kuba Zavířova. Hezké ráno.
2: Dobré ráno.
0: Dobré ráno, Kubo, tak co máš doma za zvíře?
2: Máme doma výmarskou ohařskou Airu.
0: Hezký Airu, takže Kuba bude soutěžit pro svoji Airu. Tak pojďme na to, Kubo, 5 otázek.
1: Otázka první, 5 vteřin na odpověď.
0: Budeš vědět, jaká je nejvyšší hora světa?
2: Mount Everest.
0: Bez váhání.
1: Otázka druhá, 4 vteřiny na odpověď.
0: Kolik centimetrů mají 3 metry?
2: 300.
0: Ano.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Ze kterého zvířete se získává ovčí vlna?
2: Z ovce.
0: Ano.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Jakou měnou se platí na Slovensku, Kubo?
2: Euro.
0: Ano. A poslední asi úplně nejtěžší otázka tady z té sady. Je zítra páteček?
2: Ano.
0: Ano, a Aira bude mít radost. Je to tvoje, Kubo.
2: Děkujeme moc.
0: Není zač, zvládl si to naprosto famózně, vyhráváš voucher v hodnotě 4000 korun na nákup krmiv Marp na e-shopu krmiva Pučalka. Není zač, ještě nám řekni, než se rozloučíme, jak vypadá čtvrtek v Havířově?
2: Příjemně.
0: Příjemně, tady u nás taky vypadá to, že dneska se ještě trošku zapotíme, že si užijeme trochu léto. Tak Kubo, moc gratuluju, zvládni dnešek a zase se někde ozvi.
2: Díky moc a hezký den všem.
0: Taky, měj se hezky, ahoj.
2: Ahoj.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Rádiu.

0: 7.39, tohle jsou hity Avicii, Hey Brother, tohle je čtvrteční Hit Radio, dobré ráno. S vámi Michal a David. Mimochodem, Japonsko má oficiálně svou první armádní stíhačku, a tím myslíme reálnou pilotku bojového tryskáče. 26-letá Misa Matsushim právě zbourala všechny asijské stereotypy o tichých manželkách. O tom se pobavíme za malou chvíli. Přidáme taky další parádní hity, tohle jsou Imagine Dragons Next to Me, staví se i Pink Runaway, no a zvládneme i aktuální dopravu, ať víte, jak to ve čtvrtek ráno frčí.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Stavebniny Dek přináší mega akci. Sušená střešní lať 4 na 6 za skvělých 26 korun včetně DPH za běžný metr. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro sušené latě za super cenu. Více na dek.cz.
2: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
3: Jsi student? Stahuj aplikaci Sinestar a vyraz do kina. Studenti mají v apce vstupenky levnější až o 80 korun. Stačí být členem klubu, koupit studentskou vstupenku v apce a sleva 80 korun je tvoje. A to nejlepší, tohle platí celý rok. Tak začni školní rok kinem a vyraz do Sinestar už teď.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
6: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
7: Autohornát. Váš největší specialista na užitkové vozy Renault na Českém západě. Autohornát. Prodej užitkových vozů Renault v Plzni Bolevci.
8: Dobrá práce a skvělý tým?
9: V Shape Corp v Nýřanech je to realita.
8: Staňte se součástí naší Shape rodiny.
9: Hledáme nové kolegy na pozice operátorů ve výrobě a specialisty do údržby. A pozor, elektrikář a elektromechanik dostane bonus 100 000 korun jako náborový příspěvek.
8: Z Plzně máme vlastní dopravu. Napište nám na práce@hapecorp.com nebo zavolejte na 702 265 365.
9: Těšíme se na vás.
10: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
11: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Auto s defektem teď překáží na dálnici D5. Pozor si, dávejte na kilometru 73 ve směru na Prahu. Stojí na konci připojovacího pruhu, tak tam projíždějte s opatrností.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Rádiu.

0: za 9 minut 8 hodin. Přejeme hezký ránko z Hitrádia. Tohle je Pink. Tak zatímco v Japonsku se od žen čeká hlavně servis doma u plotny, tak jedna 26-letá holka si sedla do stíhačky F-15 a začala brázdit nebe.
1: Pak, že ženský neumějí řídit.
0: Přesně. Japonsko má první pilotku stíhačky. Jmenuje se Misa Matsushim. A říkám si, že nechceš být její manžel, protože už tě napadá, jestli stejný věci si představ, jak si ji snažíš vyčíst, že špatně zaparkovala podélně auto, jo, když ona je zvyklá parkovat tryskáčanem, co to stojí? 2-3 miliardy? Taková stíhačka?
1: No zhruba. Samozřejmě tady čtu, že záleží na modelu, ale 1-3 miliardy korun.
0: Jo, no tak to asi bude mít možná senzory, ne? Nebo dá se s tím couvat vůbec? Tak za ty prachy, když to má autopilota, tak by mohlo, ne?
1: Prostě tě vyluxuj si to tady, máš to tady samý bordel. Víš, jako...
0: Nebo kdyby to ty senzory nemělo, tak si tam jenom nahneš a Kamile! Kamile, kolik ještě můžu? Kolik ještě? Mimochodem, sledujete to, jak se ovládáme a polikáme tady ty laciný vtipy o stíhačkách, jo? Se nenecháme zbombardovat, ne? Musím se
1: zajímalo, jestli v tom provozu platí stejný pravidla jako tady u nás, víš, že se třeba takhle dva piloti na sebe, se dal blinker, jo.
0: To třeba přednost prava, jo.
1: Nebo přednost prava.
0: Hele, pilotka, Japonsko, velká věc pro ně, tomu říkám respekt. Hele, a zkus si doma nezvednout prkínko, nebo nehodit špinavý ponožky do koše na prádlo, jo, když tvoje žena parkuje před barákem F-15. Neskutečný. Vzpomeneš si, Eva Farná, Mirai, může

0: Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
1: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
2: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
3: Přesvědčte se o největším výběru postelí a madrací. Postele Losina.cz.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír Tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
5: Když chceš víc záběrů, potřebuješ správnou výbavu. Rybáři nejraději nakupují v Chyť a Pusť, nejoblíbenějším rybářském obchodě v Plzni na Rokycanské, nebo na chyťapusť.cz.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Do Česka se dnes vrátí velmi teplé počasí, teploty vystoupají až k 29 stupňům. Příliv teplého vzduchu ale už v pátek ukončí studená fronta, tam může přinést i silné bouřky a vydatný déšť. Víkend už má být převážně bez srážek s příjemnými teplotami kolem 25 stupňů. Popularita amerického prezidenta Donalda Trumpa zůstává na rekordně nízké úrovni. Jeho působení v Bílém domě schvaluje jen třetina Američanů. Klesá také podpora války s Íránem, kterou nyní podporuje 31% dotázaných. Náladu veřejnosti ovlivňují i rekordně vysoké ceny benzínu, způsobené omezením vývozu ropy z regionu. TikTok dostal v Brazílii pokutu v přepočtu téměř 620 milionů korun. Podle úřadů neoprávněně zpracovával údaje uživatelů ve věku od 13 do 18 let. Firma musí data získaná v rozporu s pravidly také smazat. Brazílie v poslední době výrazně zpřísňuje dohled na ochranu dětí na sociálních sítích. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Nemocnice v Chebu zahájila rekonstrukci urgentního příjmu. Cílem je, aby byl přehlednější a také bezpečnější a aby zdravotníci měli celkově lepší prostor pro svoji práci. Pacienti po příchodu nově projdou registrací a tříděním podle závažnosti svého stavu. Následovat budou vyšetření v nových ordinacích. A ještě se podíváme na to, jak vypadá dnešní předpověď počasí. Na čtvrtek nám pro západní Čechy slibuje jasnou nebo polojasnou oblohu. Teploty budou vyšší než včera. Vystoupají mezi 26 a 29 stupňů Celsia.
10: Až zaprší a zafouká, oceníte, že jste stavili s námi. Stavitelství OK Plzeň. Postavíme, zateplíme a zrekonstruujeme vše. Stavitelství OK.cz.
11: Ještě hodinu se vám budeme starat o muziku a snad i o lepší náladu. Posloucháte Hit Radio Snídaní šampionů, s vámi Michal a David, ahoj.
12: Čauky mňauky.
11: Čauky mňauky. To se s náma potáhne už každý otvírák asi, co Dave.
12: Asi jo.
11: Chodili jste na kroužky? Chodil jste na kroužky, Dave?
12: No jasně.
11: A nutili tě rodiče do nějakého? A nechtělo se ti do nějakého? No jasně, tak to probereme za chvíli. Jasně, Coldplay, tím začíná další hodina. Hezké ráno.
13: Hit Radio FM+.

0: Rolling DNA 8 hodin 9 minut. Posloucháte Hit Radio, krásné ráno. Máme tady zajímavou statistiku. Schválně, jestli se v tom poznáte, 9 z 10 rodičů přihlašuje svoje děti na kroužky, na který by nejradši chodili sami. Je to takový to, že si ten rodič řekne, hele, tenisti ti vydělávají raketu, jo? Tak budeš hrát tenis, ať nás pak živíš, ať se ti to líbí nebo ne.
1: Jo, navíc mě tenis nikdy nešel, svý dítě na něj dám.
0: Přesně. Připomeň, Davide, jak to bylo u vás doma, teda s kroužkama.
1: No tak zrovna ten tenis, když už jsme u něj. Nechtělo se mi tam, no, chodil jsem tam, ale je teda pravda, to musím uznat také zpětně, že jsem docela vděčný, že mě ty naši do toho nutili, protože dneska, když si jdu s kolegama zahrát tenis, tak to ovládám.
0: A ono opravdu, já když to jako tak vídám okolo sebe, tak ty, když to dítě někam přihlásíš, tak jako ono v drtivé většině případů, to už jenom z principu mi přijde, že to dělat nechce, ať už by to bylo cokoliv, nevím, klavír, kytara, tenis, prostě nějaký sporty různý, že to je možná tak trochu truc, jo, a pak to dítě zjistí, že se mu to třeba líbí.
1: Souhlas.
0: Já třeba na kroužky nechodil, čověče.
1: Jak to?
0: No, my jsme na to neměli peníze, takže kroužky nebyly.
1: No tak, jasně.
0: Tak se snažím u dcery tak nějak jako vypozorovat, co by jí asi mohlo tak bavit, abychom jí nenutili do něčeho, co se jí nelíbí, jo? Ale no. Myslím si, že dopadneme stejně jako těch 9 z 10 rodičů. Jo?
1: Takže jste ještě na nic nepřišli.
0: No nevím, no když tak skončí v rádiu, no co ti budu říkat?
1: Taky dobrý.
0: Taky dobrý. Tak, taky se vám to stalo, když jste byli malí, na jaký kroužek vás rodiče nutili chodit a zvládli jste to a našli jste v tom pak ve finále tu oblibu. To nás zajímá. Pojďme tady tu statistiku, kterou jsme říkali, že 9 z 10 rodičů hlásí svoje děti na kroužky, na který by nejradši chodili sami, trošku rozbít, jo. 777-937-777, to je číslo přes WhatsApp, můžete nám to poslat jako hlasovku, nebo nám to sem pinkněte klasicky zprávou. Teď od nás další hity. Tohle je Welshly Arms, Legendary na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Tohle jsou hity Rose, Bruno Mars a tohle je vaše Hit Radio. 8:45.
1: Aha,
0: 2 minuty k tomu, dobré ráno. 9 z 10 rodičů přihlašuje svoje děti na kroužky, na který by nejradši chodili sami. O tom jsme se tady bavili, připomínáme pro vás, kdo jste se přidal až teď a ptali jsme se, jestli se vám to stalo, že třeba vás rodiče nutili chodit na nějaký kroužek a jestli jste to zvládli, tak Davida nutili chodit na tenis, nakonec trochu ti kvoku, ale zvládl to, že jo?
2: Je to tak a dneska jsem za to vděčný, protože ho jakž tak umím hrát.
0: Tak, já jsem říkal, že já jsem na kroužky nechodil, protože prostě nebylo na zbyt peněz. Jo, a píše třeba Zdeněk, žádný kroužky nebyly, protože prachy taky nebyly. Tak, děkujeme za zprávu. Další zpráva od Jany. Krásné ráno, já chodila na zpěv, piano, aerobik a zumbu a všechno jsem si to moc přála sama. Jenom do toho piana jsem potřebovala trochu postrčit. Přeji krásný den, Jana. A to je to, jak jsme se bavili, že nejdřív to dítě možná trochu jako na truc, jo? Ale pak zpětně si říká, že to nebylo úplně špatný.
2: Protože ne každý dítě má hnedka od dětství nějakou velkou zálibu.
0: No
2: samozřejmě, že to je ideální,
0: jasně.
2: Když ho od začátku baví fotbal, tak ho přihlásím na fotbal. Na každý to tak má.
0: Taky píše Martin, mě rodiče od 7 let posílali na basket a protože měřím 176 centiáků a jsem nejvyšší z rodiny, tak si nemyslím, že to byla aktivita, kterou by oni sami chtěli dělat. Spíš to bylo ekonomický rozhodnutí. Na basket stačilo koupit boty a to byla celá investice. A to je fakt, vem si třeba, když chceš, aby to dítě se učilo na klavír nebo na nějaký takový nástroj, tak to stojí spoustu peněz, že jo? Tady koupíš boty a hotovo.
2: Že mě teda napadá, že potřeba možná míč, ale nebo na basket není potřeba míč.
0: Jako milion? Ne, jako míč. Jako ten kulatej. Taky píše Míša, ahoj, dobré ráno, u nás si děti kroužky vybírají sami, máme 4 děti a nenutíme je, spíš se snažíme ubírat, chtěli by na vše, hlavně 8letá, ta má kroužky 3, mějte se prima. A to je vlastně pravda, že dnešní děti, který mají hodně kroužků, tak mají busy day, jo, a teďka, víš, ale já prostě hledám kavčo, jo, ale aerobik prostě, jo, pak se stavím na mača ještě, jo, a klavír. Tak máme tady taky několik hlasovek, pojďme na hlasovku od, a už mi to tady zmizelo. Už to mám. Hlasovka od Heleny.
3: Krásné ráno, kluci. Tak já tu statistiku určitě nerozbiju, protože moje máma byla úplně levá, nemá hudební sluch, takže mě nutila na zpěv, na klavír. A první 2 roky jsem chodila k profesorce, která mě mlátila tehdy verzatilkou po prstech, když jsem to špatně zahrála, takže na to vůbec nemám dobrý vzpomínky. Sice si dneska občas na klavír zahraju, ale už nikdy ve 14 jsem s tím sekla, protože ona měla představu, že budu nějaká virtuózka. A svoje vlastní dítě, tak to jsem do žádných kroužků nenutila, vždycky, když si řekl, tak to zkusil a buď ho to bavilo, nebo nebavilo. Takže v životě už jsem takovou chybu neudělala a moje dítě má za sebou asi 10 kroužků, který vyzkoušelo a je takový všestranný, takže myslím si, že lepší než nutit. Nemám na to dobrý vzpomínky. Pěkný den.
0: To je hezký, to je milý.
2: Tady kýváme.
0: Kýváme. Taky tady je hlasovka od Karla.
4: Ahoj, tady Karel. Myslím si, že dneska děti pořádně neví ani, co chtějí v 15 letech dělat, takže jako trošku je přinutit dělat nějaký kroužek, není úplně na škodu. Je třeba je sledovat, ale trošku tlaku asi neuškodí.
0: To je vlastně pravda, no, že dneska si ty děti musí nejdřív rozmyslet, co budou za pohlaví a pak až vybíráme kroužky. Pardon. LP, Lost on You, další hity pro vás. My vám moc děkujeme za vaše zprávy. No a vy, děti, který nás posloucháte a třeba máte nějaký kroužky během prázdnin, tak si to moc užijte a třeba se vám to v budoucnu bude hodit. Hezké ráno.
5: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
7: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
8: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
1: 3, 2, 1, jedem! Rozjeď to, než zazvoní. Přijď se bavit v sobotu 29. srpna do OC Rokycanská. Těšit se můžeš na pump track, vystoupení BMX jezdců, herní zóny Hot Wheels a Barbie, našlapané soutěže i DJský set. Startujeme už ve 13 hodin, tak naskoč a užij si poslední prázdninovou jízdu naplno. Těšíme se na tebe. OC Rokycanská.
9: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z ProDoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách ProDoma a na pro-doma.cz.
10: Attention!
11: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
10: Yes!
11: Tančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
10: La Tropical!
11: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si. Kapacita kurzu je omezena.
12: Do školy s pořádnou výhrou.
13: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
12: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myší na
14: tisku.cz.
15: Náplně hned.
16: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo.
17: Co to zas Popeyes kuje za pikle?
18: Pikle? Ale ne, pikl.
17: Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
19: Znojmo slaví 800 let a zve na Znojemské historické vinobraní. Největší festival vína, historie a jedinečné atmosféry. Rybičky 48, Pem Rabbit, Fleret, Monkey Business, Vesna, Frago Union a spoustu dalších. Čeká vás 14 scén plných zážitků. Velkolepý průvod krále Jana Lucemburského i vinařské Mazhausy. 11. až 13. září ve Znojmě. Vstupenky zakoupíte v síti Go Out. Více na Znojemské vinobraní.
20: Natočeno podle skutečné události.
21: Tyjo Indra, dovčas s rodinkou. A pozor, v nový káře, co?
22: Nazdar, sousede. Jo, co jsem u Elflinu, tak na to máme. Zase nám letos přidali prachy a to jsem furt denně doma. Ta moje by mě už stejně ven nepustila. Viď, Maru?
23: Nikdy, anebo navždy.
22: No, tak vidíš.
20: Zkuste si jízdu s naším kolegou řidičem a najděte svou trasu k lepší práci. Elfline Transport.
24: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Pozor na Karlovarsku. Odstavený kamion vás teď může nepříjemně překvapit na hlavním tahu u Ostrova, trasa Karlovy Vary Chomutov. Auto je tam odstavené v napojovacím pruhu.
25: Aby vaše auto neskončilo u nás, vám přeje Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křivicích a Nýřanech. Sudovi Šrot, Republice ocel.
8: Hit Radio FM Plus.

0: Je 8:30, posloucháte Hit Radio snídaní šampionů. Krásné ráno, David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Sportovní kroužky pro děti dál zdražují, vyšší ceny letos pocítilo 6 z 10 rodičů, nejčastěji si připlatí 250 až 500 korun. Nejdražší zůstávají sporty jako hokej, lyžování nebo tenis. Apple čeká po 15 letech velká změna ve vedení. Tima Cooka má příští týden vystřídat dosavadní šéf hardwareu. Podle analytiků by změna mohla přinést odvážnější iPhony a větší chuť experimentovat. Americká moderátorka usnula přímo během živého vysílání. Matka dvou malých dětí spala před ranní směnou jen 2,5 hodiny a únava ji na pár sekund přemohla. Místo výpovědi se ale dočkala pochopení od šéfové i diváků.
0: Hoďte kamenem, komu se to nikdy nestalo. Davide, to by se nikdy stalo, že ti padla hlava takhle v práci?
2: Samozřejmě, ale v kanceláři je to trošku něco jiného, než během živého vysílání v televizi.
0: No jasně, mě to připomíná, já jsem jednou takhle byl unavený a schoval jsem se tenkrát na brigádě, bylo mi 15, jel jsem skladníka, vozil jsem palety a mezi paletama jsem se schoval a dáchnu jsem se asi na 2 hodiny, čověče.
2: Znova, trošku něco jiného, než v živém vysílání televize.
0: No ale chrapa jsem v práci, tak to je jedno, ne? Tak jestli vám padá hlava teďka ve čtvrtek ráno, tohle by vás mohlo probrat. Chihuahua. Pane bože. 2003, pamatujete si, jaký to byl hit? A no ne, jaký to byl, on to pořád je hit, jo. Tohle vlastně můžeme brát jako takový warm-up před summer party tady na Hit Radio. To začíná zítra v 15, ale zároveň to může být srdcovka, který vám hraje Jirka Plnář mezi 12. a 15.
2: A nebo to může být prostě jenom písnička, kterou si takhle při čtvrtečním ránu užijeme.
0: Tak si to pojďme užít. DJ Bobo, Chihuahua, 8:31. S vámi Michal a David a taky čtvrteční Hit Radio. Snídaní šampionů, dobré ráno. Chihuahua.

0: 8.38, tohle je čtvrteční Hit Radio, snídaně šampionů a Katy Perry, hezké ráno. Za preventivní prohlídky peníze na ruku a pacha ne doktorům, ale pacientům, něco se peče, že bychom snad za to, že dojdeme na preventivku, mohli dostat pěkných pár tisíc na ruku. Zajímá vás k tomu víc? No tak vydržte u rádia, to rozhodně probereme. No a samozřejmě se budeme topit i v další parádní muzice. Tohle je Kato John, taky Sia, Cheap Thrills za moment. Tady na Hit Radio, tak hezký ránko.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radia na Spotify a všech podcastových platformách. Tvůj Apple svět v Plzni přechází na vyšší level. Prodejna iWant v OC Olympia se mění na exkluzivní Apple Premium Partner. A ty u toho nesmíš chybět. Čeká tě úplně nový zážitek, bohatý program a speciální slevy až 20%. Kompletní nabídku odhalíme už tuto sobotu. Slavnostní otevření startuje 5. září v 10 hodin v plzeňské Olympii. iWant, to chceš.
2: Hezké usínání stačí málo. Rozsvítit, pomazlit a spát. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a magická plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.
3: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nakup teplotové tvárnice bez muro za skvělou cenu a navíc za každých 720 korun včetně DPH dostanete pytel betonu zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 4. září. Tak si přijďte pro tvárnice bez muro a pytle betonu zdarma. Exkluzivně jen ve stavebninách DEK. Více na DEK.cz.
4: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
5: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
4: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
6: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
7: Prázdniny končí, tak ať to stojí za to. V úterý 1. září zve 3. plzeňský obvod všechny děti na první zvonění do Borského parku. Od 14 do 18 hodin vás čekají atrakce, soutěže, Karol a Kvído, Martin Harych a barevný běh. Vstup je zdarma. Odstartujte nový školní rok s úsměvem.
8: Safran Cabin CZ. Světová špička ve výrobě interiérů do letadel. Nabíráme montéry a konstruktéry leteckých interiérů.
9: Rozšiřte naše týmy v Plzni a Rokycanech. Držíme vám místo.
8: Děláme do letadel CZ.
9: Děláme do letadel CZ.
10: Je, schořela mi kulma.
11: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
12: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datart, opravdový elektrospecialista.
13: Co to zas po pájsku je za pikle? Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
14: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
15: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
16: Milí Klatováci, nové obchodní centrum Intercora Park Plzeňská má pro vás další splněná přání. Hezky česky, zdravě a bez plýtvání nakoupíte v Penny. Ty nejžhavější módní trendy pro celou rodinu najdete v Sincej. Čerstvé maso a uzeniny vám nabídne řeznictví Cloud. A že malé ceny umí dělat velké úsměvy, se přesvědčíte v Actionu.
17: Interkora Park Plzeňská. První na výjezdu z Klatov. Interkora. Dokonalost v každém projektu. Již brzy.
18: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit Rádiu.

Tohle je Hit Radio 8.49, hezké ráno. Češi a prevence u doktora. To je klasika. Jdeme tam, až když lezeme po čtyřech, na tom se asi shodneme. A proto pojišťovny plánují dávat za preventivky a screeningy peníze v řádech tisíců nám, pacientům, protože je to pro ně levnější, než pak platit drahou léčbu rozjetých nemocí. Je teda trochu smutný, že potřebujeme, aby nás stát uplácel, abychom se nechali preventivně vyšetřit, preventivně projet, ale budiš, a tak se ptám, co vy? Byli byste třeba za dvojku ochotný si nechat zkontrolovat i to, co ani nevíte, že v těle máte? Za mě rozhodně super, protože pokud jste taky hypochondr jako já, tak hele, asi máme brigošku.

0: Radio 856. Lidi zlatí, vy kdo jste u rádia, díky za další společný ránko. Bylo to prýma, dneska hlavně díky vám velká zábava, tak děkujeme. Kdybyste si to chtěli dát zpětně, tak můžete během dne jako podcast na webu hitradio.cz nebo na Spotify. Tady nás najdete jako podcast Snídaně šampionů. No a teď už vás vyšlu vstříc dopoledni. Postarají se o vás moji skvělí kolegové. Muziky mají spoustu. Hned po zprávách v 9 pokračuje třeba Cyril nebo Rembrandt.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je Snídaně šampionů na Hitradiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
0: A my se tu potkáme zítra ráno v 6. Bude páteček, budu se těšit, tak se stavte. Mějte se, smějte se a zítra čau.
2: Nejlepší dopravní servis na západě Čech a s ním 2,5 minuty před 9. Bára Škrybová, přeju všem krásný čtvrtek. Aktuálně se jezdí předpisově, nemáme hlášenou žádnou nehodu ani komplikaci, tak šťastnou cestu i nadále a vaše dopravní info to nám dejte vědět na náš WhatsApp 720 870 237.
1: Aby vaše auto neskončilo u nás, vám přeje Kovošrot Suda s provozovnami v Plzni, Křivicích a Nýřanech. Sudovi Šrot, republice ocel.
3: Nezapomeňte, že třetinu života strávíte v posteli. Postele Losina.cz.
4: United Networks. Rychlý internet. Chytrá televize. Jedno jméno. United Networks. U-N-CZ.
5: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
6: No jistě.
5: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
6: No jistě.
5: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
6: No jistě.
5: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
7: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
8: Řešení je úvěr od ACEMA.
7: Ale já potřebuju půjčit hodně.
8: Řešení je ACEMA.
7: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
8: Řešení je ACEMA.
7: A co když potřebuju 20 milionů?
8: Řešení je ACEMA.
7: A 30?
8: ACEMA.
7: A 4?

0: 30?
1: A cema.
0: A 50?
1: A cema. Jde to i bez banky.
2: Hele, nezaseko ses?
1: Ne.
3: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
6: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. Premiér Andrej Babiš bude dnes v Praze s předsedou Evropské rady Antoniem Koštou jednat o dlouhodobém unijním rozpočtu, posílení konkurenceschopnosti nebo o dalším rozšíření Evropské unie. Košta v úterý na Slovensku zahájil cestu po členských státech EU. Spolek Lázně Kyselka připravuje projekt k celkové opravě bývalého lázeňského areálu v Kyselce na Karlovarsku. Chce se s ním ucházet o dotaci z programu Spravedlivá transformace. Postupná obnova zdevastovaných objektů s velkou památkovou hodnotou dosud postupovala pomalu. Americká společnost Meta omezí v USA přístup dětí na sítě. V rámci mimosoudního vyrovnání ve sporu o závislosti dětí na sociálních sítích zaplatí zhruba 18 miliard dolarů. Navíc zavede dvouhodinový denní limit na užívání sítí Facebook a Instagram mladistvými. No a tenisté Jakub Menšík a Karolína Muchová vyhráli smíšenou čtyřhru na US Open a získali premiérový grandslamový titul. Ve finále v New Yorku porazili italsko-švýcarský pár Flavio Cobolli, Belinda Bencicová ve třech setech.
7: Až zaprší a zafouká, oceníte, že jste stavěli s námi. Stavitelství OK Plzeň. Postavíme, zateplíme a zrekonstruujeme vše. Stavitelství OK.cz.
8: Léto se nám vrátilo, dneska v maximech 30 stupňů Celsia, na horách asi 26. Bude polojasnost, odpolednem se může objevit větší oblačnost a sní i nějaká ta přehánka.
4: Hit Radio FM Plus.
8: Malej pátek je tady, jupí. Tak si pojďme říct, že budeme mít jenom dobrou náladu. Teplo k tomu máme a song s přátel taky. Bára Škrybová, zdraví.

Adele, Easy on Me. Hit Radio FM Plus s vámi. 9 hodin, 11 minut k tomu, já jsem Bára Škrybová, jestli jsem to dneska ještě neříkala, a těší mě, díky, že jsme takhle dopoledne spolu. Představte si, že existuje výzkum, který dokazuje, že si předsevzetí nedáváme jenom na začátku ledna, ale využíváme k tomu i začátek letních prázdnin. Sedí to u vás? Protože já, když nad tím tak jako přemýšlím, jo, tak u mě to vlastně úplně sedí. Já si před každým tím létem, před každýma prázdninama řeknu tak a vygruntuju a konečně uklidím tu garáž, kde už se nedá ani projít, sklep, dětský pokoj, že předělám a vyhážu půlku hraček a plyšáků a tak dále a tak dále. No a hele, je 27. srpna a myslíte, že jsem něco z toho udělala? No možná trošku něco asi, jo. A jako nevím, no. Možná tam mám spíš i o něco větší bordel než před tím létem, protože místo uklidu jsme spíš vyletěli a byli jsme spolu, což teda určitě není špatně, ale jako to předsevzetí nevyšlo, no. A jako jak říkám, no na mě to sedí. Co na vás? Dáváte si před prázdninama nějaký předsevzetí? Nebo si jenom jako třeba stanovujete nějaký cíle? Pojďme, ukažte mi vaší bilanci, jak to takhle máte na konci srpna. 720, 870, 237 a mezi tím si užijte hrozně moc parádní věc. Tohle jsou Krištofáci, život je krásný. Takže kdo potřebujete zvednout náladu a uvědomit si, že život je krásný, tak si to teď dejte doprava, to volume. A díky, že jste zítra Rádiem FM+, krásný čtvrteční dopoledne.

0: 9.22, díky, že ladíte Hit Radio FM+. Ven vyšla studie, která dokazuje, že nejen v lednu si dáváme svá předsevzetí, ale děláme to i na začátku letních prázdnin. A tak jsem se přirozeně ptala na to, jestli to sedí u vás. A docela i jo, teda musím říct. Ahoj Báro, já jsem si dal na začátku léta skutečně předsevzetí, ale nic těžkýho, jenže budu jezdit každý týden na chatu sekat zahradu. Počasí to ale vyřešilo za mě, takže jsem vlastně nemusel celý léto nic dělat. Martina jako, takže asi dobrý, ne? Ahoj Váro, já jsem měla předsevzetí, že po 3 letech konečně letos udělám terasu a dodělám jí nakonec příští rok. Letos mi na to místo děti postavili bazén, tak už to neřeším, bazén taky dobrý. Ahoj Míla, no, že jo? A Tereza mi píše. A Tereza, to je moje krevní skupina, teda musím říct. Já jsem si dala před létem jediné předsevzetí být víc venku a to se povedlo, jenom jsem zjistila, že když jste pořád venku, doma se toho moc neudělá, takže teď mám krásně opálený obličej a krásně neuklizený byt. Amen, Terezo, ale hlavně, že jsme byli venku, že jo. Díky moc za vaše super zkazy, já vám za odměnu pošlu Alexe Vorena a Banners, tak buďte s náma a užívejte čtvrteční dopoledne na Hit Radio FM+.
1: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
2: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
3: Ahoj, tady je Tereza Petržilková z atletického klubu Škoda Plzeň. Atletika mi změnila život a proto chci pozvat i vás do naší party. Ve středu 9. září pořádáme nábor dětí od 5 do 18 let. Těšíme se na všechny, kteří milují pohyb. A kdo ví, třeba jednou budete reprezentovat Českou republiku stejně jako já. Přijďte ve středu 9. září na atletický stadion města Plzně ve Skvrňanech. Nábor probíhá od 3 do 7 a za každého počasí. Více na akškodaplzeň.cz.
4: Extreme Sale v online shop CZ.
5: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní vybavení a další za extrémně nízké ceny. Právě nyní v online shop CZ.
4: www.onlineshop.cz.
6: Jsi student? Stahuj aplikaci Sinestar a vyraz do kina. Studenti mají v apce vstupenky levnější až o 80 korun. Stačí být členem klubu, koupit studentskou vstupenku v apce a sleva 80 korun je tvoje. A to nejlepší, tohle platí celý rok. Tak začni školní rok kinem a vyraz do Sinestar. Star už teď.
7: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
8: Haló, děti a rodiče. Slovany vás zvou v neděli 30. srpna od 14 hodin na ukončení prázdnin na Božkovském ostrově. Čeká vás sportovní stezka, bublinková show, malování na obličej, tvořivé dílny a spousta zábavy. Vstup je zdarma. Těšíme se na vás 30. srpna na Božkovském ostrově.
9: Teď je pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty. 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete. 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na tetadrogerie.cz.
10: To máte trámy, terasová prkna, podkladové nosiče, krycí lišty.
11: Zajímá vás, z čeho bude vaše nová terasa, pergola, zimní zahrada, zasklení a stínění? Možná ne, ale určitě vás zajímá, jak by to mohlo vypadat. Vše si můžete prohlédnout a vyzkoušet v našem jediném terasovém a pergolovém centru v západních Čechách. Terasy Plzeň. Kompletní servis a seriózní jednání. Terasy Plzeň. S námi je všechno možné. Terasyplzeň.cz.
12: Přijdete a chcete podporu. Další řidič s minimálkou a diety v obálce.
13: Máte snad něco lepšího?
12: Řidič kamionu? Jasně, že mám.
13: Jo.
12: Elfline. To je jiný přístup. Vše na pásce legálně, nemocenská normálně.
13: Takže hypotéka z sci-fi není. To ovšem situaci úplně mění.
12: Dovolenou tam netrestaj a klidně vás hned zaměstnaj.
13: To beru. Měj vše legálně. Nebuď placený jen v dietách. Jezdi pro Elfline.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytré mobility.cz.
16: Nejtěžší překážka? Rozhodnout se. Ty ostatní zvládneš, ty i tvoje děti, na Phoenix Race Plzeň. Registrace na překážkový běh na phoenixplzeň.cz.
17: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

Banner Summon to You, tak kdo jste prahnul po nějaké té energii, nemáte zač. Je čtvrtek a zítra už to vypukne. Ptáte-li se co, tak tady máte odpověď. Hit Radio. Summer Party. Je to tak, summer party a přichází opět ve chvíli, kdy se nám venku oteplí, ale toto na nás vybalí v plné síle. Víkend má být totiž opravdu ve znamení letních teplot, půjdeme opět přes třicítky, takže cesty k vodě, na chatu třeba, možná někam pod stan, na výlety a já nevím kam všude, tak ty si krásně nechte dokreslit letními hity za posledních cca 30 let, protože přesně to je naše summer party a bude třetí v řadě v tomto roce a tedy úplně poslední a protože na samém konci letních prázdnin bude to takový jakoby velkolepý zakončení a bude to opravdu stát za to. Takže zítra od 15 hodin až do nedělních 18.

0: a tančíme. Zara Larsson Lush Life nám krásně k tomu pomohla. Víkend už je na spadnutí, už nás volá. Navíc bude krásně, jak už jsme si před chvilkou řekli. A jedna z cest, kterou byste se mohli vydat, je ta na Cheb. Tam totiž bude probíhat letecký den. Ale než se na něj vydáte, tak určitě nejdřív plaťte Divoký západ, protože tam se ve kvízu na ruby hraje o rodinnou vstupenku na tenhle letecký den v Chebu. Kvíz na ruby, ten má jednoduchý princip, vy už to určitě znáte. Dovoláte se odpoledne klukům a odpovídáte na otázky, které vám dají, ale pozor na ty otázky. Odpovídáte schválně špatně. Jo, to je potřeba si v té hlavě přehodit. O leteckém dni se dozvíte více na www.leteckýdenchab.cz. Tam najdete program a můžete si třeba koupit klidně i lístky v předprodeji. Blíží se nám 10. a do té doby si dáme činasky, anebo tady budou třeba Fort Minor Where You Go. Užívejte si čtvrteční dopoledne. Já jsem Bára Škrybová, jsem tu s váma dneska do 11 a potom mě vystřídá Jirka Plnář se svým live s Jirkou Plnářem.
1: Tě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Tvůj Apple svět v Plzni přechází na vyšší level. Prodej na iWant v OC Olympia se mění na exkluzivní Apple Premium Partner. A ty u toho nesmíš chybět. Čeká tě úplně nový zážitek, bohatý program a speciální slevy až 20%. Kompletní nabídku odhalíme už tuto sobotu. Slavnostní otevření startuje 5. září v 10 hodin v plzeňské Olympii. iWant, to chceš.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci. Profesionální akucí paprskový laser DEWALT s dosahem 30 metrů za skvělých 11 799 korun, včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 4. září. Tak si přijďte pro profesionální křížový laser za super cenu. Více na DEK.cz.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
6: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
7: To jakoby dojímá.
6: A hvězdná porota.
8: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
6: Superstar. Od 2. září na Nově.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: flašky, kufříky, vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Autohornát, váš největší specialista na užitkové vozy Renault na Českém západě. Autohornát, prodej užitkových vozů Renault v Plzni Bolevci.
3: Poslední táborák léta?
4: To jo, ale...

0: největší letní hity za posledních 30 let. Summer Party na Hit Rádiu. Léto je lepší s Hit Rádiem.
1: Nejtěžší překážka? Rozhodnout se. Ty ostatní zvládneš, ty i tvoje děti, na Phoenix Race Plzeň. Registrace na překážkový běh na phoenixplzeň.cz.
0: Hit Radio FM Plus.
2: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

chvilku před 10. hodinou na Hit Radio FM Plus i na Rehab se songem I'll Be Waiting. Před námi doprava. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Opatrní buďte v cíli.

0: Ticích na Sokolovsku je tady rozlitý olej na vozovce, už to tady likvidují hasiči, tak pozor, ať vám to neuklouzne. Šťastnou cestu a kdyby náhodou něco, tak nám vaše dopravní info dejte vědět na náš WhatsApp 720 870 237.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
3: Komín, kamna, kotel.
4: A kdo to všechno zařídí?
3: Klid. Vacovský grup v Klatovech se postará o všechno.
4: S našimi partnery zajistíme na klíč zaměření, výpočet, projekt, montáž i závěrečnou revizi.
3: Pro zákazníky z celého Plzeňského kraje.
4: Vacovský grup. Teplo začíná u správného řešení.
3: Více na vacovsky.cz.
5: Haló! Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: Když chceš víc záběrů, potřebuješ správnou výbavu. Rybáři nejraději nakupují v Chyť a pusť, nejoblíbenějším rybářském obchodě v Plzni na Rokycanské nebo na chyťapusť.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM Plus.
10: Právě a David Račák. Z pardubického letiště odpoledne odstartují cvičné letouny L-39C Albatros z centra leteckého výcviku. Naposledy se proletí po takzvané moravské trase. Zcela poslední let se uskuteční 2. září po české trase. Jako náhradu pořizuje výcvikové centrum letouny L-39 Skyfox. Denní centrum pro ženy bezdomova začne za rok a půl sloužit v Plzni. Město v areálu diecézní charity zahájilo stavbu za necelých 70 milionů korun. Nízkoprahové centrum provozované organizací Naděje poskytne bezpečný prostor ženám, které se ocitly na ulici. Další žaloba na sociální sítě. Brazilská vláda zažalovala americkou společnost Discord, provozující stejnojmenou komunikační platformu. Požaduje od ní 2 miliardy korun za morální újmu. Brazílie firmu obvinuje z nedodržování zákonů na ochranu dětí a dospívajících. No a fotbalisté pražské Slávie se dnes večer dozvědí, s kým budou hrát v hlavní části Ligy mistrů. Losování ligové fáze prestižní soutěže, které se uskuteční od 18 hodin v Monaku, přisoudí českému šampionovi osmičku soupeřů.
11: Až zaprší a zafouká, oceníte, že jste stavili s námi. Stavitelství OK Plzeň. Postavíme, zateplíme a zrekonstruujeme vše. Stavitelství OK.cz.
0: Dnes se nám teploměry vyšplhají na krásných 30 stupňů Celsia a na horách to bude 26. Čeká nás spíše polojasno, takže si slunce dneska užijeme. S odpolednem pak přijde trošku víc oblačnosti, možná se objeví i nějaká ta přeháňka.
8: Hit Radio FM Plus.
0: Takže leto ještě nekončí, to je super. A co taky nekončí ani náhodou, tak to je dopoledne na Hit Radio FM Plus. Bára Škrybová přeje krásný den. Miley Cyrus posílám.

Dreamers, Hit Radio FM Plus, ve čtvrtek dopoledne s vámi a pojďme být zase chytrý. Dneska je den milovníků banánů. Jestli ty banány milujete, tak mám pro vás vlastně dobrou zprávu. Ona je to skvělá svačina. Banán rychle dodá energii, takže se hodí třeba před sportem nebo po tréninku. Obsahuje sacharidy, vlákninu, draslík, vitamin B6, vitamin C a právě ten draslík, ten je důležitý pro správnou funkci svalů a nervového systému. Je to takový jako balíček všeho a je fajn. Zároveň ale platí, že banán vlastně jako není žádná kouzelná dietní potravina, protože jeden středně velký banán má zhruba asi 100 až 110 kalorií. Takže pokud jich takhle jako třeba za sebou splácáme několik a pak si přidáme třeba ještě, já nevím, banánový smoothie, k tomu ořechy, sladký mysli a tak dále, tak to už jsou ty kalorie jako hodně znát. A pozor taky na hodně zralý banány, protože čím víc ten banán zraje, je samozřejmě jako lepší, chutnější, ale tím více se škroby mění na jednodušší cukry, takže on je jako sladší a energii z něj tělo dostane rychleji. Takže banán, to je super pomocník, když potřebujete rychlou svačinu nebo energii před pohybem nebo doplnit sacharidy po sportu. Jenom z něj nedělat hlavní chod každého jídla, protože i když je to ovoce, tak pořád platí, že ty kalorie tady jsou opravdu jako značný. Ale dneska se ho klidně dejte, když má svátek. Máte aspoň alibi, že jste si dali hodně banánů. Alibi, Ella Henderson a Rudimental.

0: No teda, ale no name nie, alebo áno. 25 let, úplně přesně čtvrtstoletí je týhle písničce. Kdo si pamatuje jako včera, když vylezla? No, nezvedejte ruku všichni, já ji tady teda jako taky úplně ochotně zvedat nechci, ale opravdu si to pamatuju jako včera. No, už ji můžeme klidně řadit k srdcovkám. Srdcovky ty budou zase po 12. zase s Káťou Pechovou. A já vám za chvilku řeknu nějaký to lákadlo opět, abyste věděli, na co se těšit, co si pro vás Káťa připravila. Ale z té nejbližší muziky, kterou mám pro vás připravenou já, tak to je Benson Boone, Medusa, James Carter, El Duhey, Ben Memories. Tak buďte s námi a užívejte si to čtvrteční dopoledne, krásně slunečno, má být 30 stupňů. A navíc je to malej pátek. Tak jo, tak buďte s náma, mějte krásný dopo.
1: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
4: Přijďte se odborně poradit. Na zdravý a kvalitní spánek jsme tu my. Postelelo
5: si nám. Děti a rodiče, Slovany vás zvou v neděli 30. srpna od 14 hodin na ukončení prázdnin na Božkovském ostrově. Čeká vás sportovní stezka, bublinková show, malování na obličej, tvořivé dílny a spousta zábavy. Vstup je zdarma. Těšíme se na vás 30. srpna na Božkovském ostrově.
6: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
7: Velká balení a ještě větší úspora. Teď je ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Jelen prací prášek 100 praní za 287,90. V prodejnách i na e-shopu. Teď je výhodně. Vždycky.
8: Máš srdce pro železnici. Teď je ten správný čas nastoupit. Leo Express hledá strojvedoucí i vlakvedoucí pro linku Praha-Plzeň-Mnichov od prosince 2026. Čeká tě moderní zázemí, stabilní turnusy a tým, na který se můžeš spolehnout. Více na le.cz.
9: Milí Klatováci, máme pro vás první tři důvody, proč se těšit na nové obchodní centrum Intercora Park Plzeňská. Elektroniku a věci pro domácnost s úsměvem nakoupíte v Planeu. Váš život bude krásnější po návštěvě drogérie Rossmann a vy i vaše děti najdete zábavu a relaxaci v dětském světě s kavárnou.
10: Intercora Park Plzeňská pod Křesťanským vrchem. Intercora. Dokonalost v každém projektu. Již brzy.
11: United Networks. Rychlý internet. Chytrá televize. Jedno jméno. United Networks. U-NCZ.
12: Jsi student? Stahuj aplikaci Sinestar a vyraz do kina. Studenti mají v apce vstupenky levnější až o 80 korun. Stačí být členem klubu, koupit studentskou vstupenku v apce a sleva 80 korun je tvoje. A to nejlepší, tohle platí celý rok. Tak začni školní rok kinem a vyraz do Sinestar už teď.
13: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
14: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
15: Nejtěžší překážka? Rozhodnout se. Ty ostatní zvládneš, ty i tvoje děti, na Phoenix Race Plzeň. Registrace na překážkový běh na phoenixplzeň.cz.
16: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

Tahle písnička se jmenuje Bad Memories. Špatné vzpomínky. Vzpomínky, ať už špatné nebo dobré, ty nám vyvolávají vždycky srdcovky. Já jsem vám před chvilkou slibovala, že vám povím, co si pro vás dneska po 12. přichystala Káťa Pechová. Určitě poznáváte, tohle je Madonna Holiday. Tak to je jedna z těch, co se v srdcovkách objeví, ale bude tam třeba i tohle. Je to Lenny Kravitz, je to song Again a je teda jako úplně úžasný. Tak si to dejte po srdcovkách, slibuju vám ještě i pořádnou diskotéku, krásný letní vibrace, nebo jak se dneska říká, letní vibe, summer vibe tam bude v těch srdcovkách. No užijte si to, po 12. jsou srdcovky vaše a je tam samozřejmě i ta jedna vaše napřání, na to taky nezapomeňte a klidně Katce už pište, ona si někoho z vás vybere. A já vám teďko dávám For Non Blondes, What's Up, to je taky srdcovka jak víno, tak užívejte a díky, že jste takhle v malej pátek, dobře.

0: Čtvrtek dopoledne s vámi Hit Radio FM+, zítra je pátek a v Plzni bude obrovská akce. Kam vyrazit? Zítra, 28. srpna, bude totiž v plzeňském Leháru kapela Proteus. Ale pozor, tady nejde jenom o nějaký jako klasický koncert, na který si večer skočíte, jo. Tady jde o historicky první odpoledne s kapelou Proteus. A navíc je program připraven pro celou rodinu. Takže vyrazte, začíná se už ve 14 hodin. A čekají vás tam hry a soutěže, bude připraven beer pong nebo cornhole. Děti si můžou nechat namalovat něco na obličej, bursty se budou opékat a tak jako hezky se klasicky posadí i s kytarou. Nádhera. A večer potom o 8:45 už to vypukne všechno naplno. Čeká vás tam velká rocková show kapely Proteus s pyrotechnikou a se světelnými efekty. Takže zítra Leháro v Plzni, odpoledne pro celou rodinu a večer potom pořádná rocková jízda. Podrobnosti a vstupenky najdete na www.leharofest.cz.
1: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradiofm+.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější netkané textilie Geotek metr čtvereční již od 13 korun 90 haléřů včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro netkané geotextilie za výjimečně snížené ceny. Více na Dek.cz.
6: Kdo nečipuje, není Čech. Brm, brm, brm.
7: Pánové, chcete si užít pořádnou dynamiku jízdy a ušetřit palivo? Načipujte si auták u profíků v M plus H. Jejich chip tuning je homologovaný, bezpečný a na míru vašemu vozu. Mají i vlastní válcovou zkušebnu a 30 let zkušeností. Tak kdy se objednáte?
8: MHčko v Plzni každej zná. Chip tuning jen z M plus H. Klikni hned na MH.cz.
9: MH.cz. Už 30 let.
10: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
11: Plánujete tiskovou konferenci, veřejnou debatu anebo třeba valnou hromadu v centru Prahy? Prescentrum ČTK nabízí reprezentativní zázemí, které se přizpůsobí vašim potřebám. Uspořádání prostoru stejně jako občerstvení připravíme podle vašich představ. K dispozici je profesionální tým a kvalitní technické vybavení, projektor, ozvučení i videoslužby. Rezervujte si svůj termín včas na webu prescentrum.čtk.cz. Prescentrum ČTK, prostor pro události, na kterých záleží.
12: Prázdniny končí, tak ať to stojí za to. V úterý 1. září zve 3. plzeňský obvod všechny děti na první zvonění do Borského parku. Od 14 do 18 hodin vás čekají atrakce, soutěže, Karol a Kvído, Martin Harych a barevný běh. Vstup je zdarma. Odstartujte nový školní rok s úsměvem.
13: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
14: No jistě.
13: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
14: No jistě.
13: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
14: No jistě.
13: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
15: Dobrá práce a skvělý tým?
16: V Shape Corp v Nízanech je to realita.
15: Staňte se součástí naší Shape rodiny.
16: Hledáme nové kolegy na pozice operátorů ve výrobě a speciální listy do údržby. A pozor, elektrikář a elektromechanik dostane bonus 100 000 korun jako náborový příspěvek.
15: Z Plzně máme vlastní dopravu. Napište nám na práce@hapecorp.com nebo zavolejte na 702 265 365.
16: Těšíme se na vás.
17: Zbavte se odolných zbytků jídla a mastnoty na vašem nádobí s tabletami domičky Finish. Zanechají nádobí dokonale čisté a lesklé. Právě teď tablety Finish Power v Penny za 159,90. Penny.
18: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
19: Hit Radio FM Plus.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu. Hit Radio.

0: Shakira Zoo, Hit Radio FM Plus s vámi, přesně minutka nás dělí od 11. hodiny a už jsou připraveny zprávy, počasí, no a samozřejmě doprava, jdem na to mrknout. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Buďte opatrní v Cíticích na Sokolovsku. Máme tady hlášený rozlitý olej na vozovce. Hasiči to tam likvidují. Tak opatrně. Šťastnou cestu a kdyby náhodou něco, tak nám vaše dopravní info dejte vědět na WhatsApp 720 870 237.
1: Aby vaše auto neskončilo u nás, vám přeje Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Ximicích a Nýřanech. Sudovi Šrot, Republice Ocel.
2: Profesorem v kabinetu, oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
3: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet
4: internet. Já nový plot mám.
5: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý.

0: Letce u Plzně. Plotydobrý.cz. Ploty dobrý, všechno dobrý.
1: Píšu, kreslí, maluju, tušky z tehdro miluju.
2: Největší papírnictví v Plzni, Farského 6, Plzeň, Slovany. Top papírnictví.cz.
3: Navštivte největší specializovanou prodejnu postelí a madrací.
4: Postele Losina.
5: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
6: Když chceš víc záběrů, potřebuješ správnou výbavu. Rybáři nejraději nakupují v Chyť a Pusť, nejoblíbenějším rybářském obchodě v Plzni na Rokycanské nebo na chyťapusť.cz.
7: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
8: Krátké zprávy a David Račák. Premiér Andrej Babiš bude dnes v Praze s předsedou Evropské rady Antoniem Koštou jednat o dlouhodobém unijním rozpočtu, posílení konkurenceschopnosti nebo o dalším rozšíření Evropské unie. Košta v úterý na Slovensku zahájil cestu po členských státech EU. Spolek Lázně Kyselka připravuje projekt k celkové opravě bývalého lázeňského areálu v Kyselce na Karlovarsku. Chce se s ním ucházet o dotaci z programu Spravedlivá transformace. Postupná obnova zdevastovaných objektů s velkou památkovou hodnotou dosud postupovala pomalu. Americká společnost Meta omezí v USA přístup dětí na sítě. V rámci mimosoudního vyrovnání ve sporu o závislosti dětí na sociálních sítích zaplatí zhruba 18 miliard dolarů. Navíc zavede dvouhodinový denní limit na užívání sítí Facebook a Instagram mladistvými. No a tenisté Jakub Menšík a Karolína Muchová vyhráli smíšenou čtyřhru. Na US Open a získali premiérový Grand Slamový titul. Ve finále v New Yorku porazili italsko-švýcarský pár Flavio Coboli, Belinda Benčičová ve třech setech.
9: Až zaprší a zafouká, oceníte, že jste stavili s námi. Stavitelství OK Plzeň. Postavíme, zateplíme a zrekonstruujeme vše. Stavitelství OK.cz.
10: Tak dneska si užijeme krásných letních teplot v maximech. Nám hlásí až 30 stupňů Celsia, na horách asi 26. Obloha k tomu bude spíše polojasná, ale s odpolednem se může nějaký ten mráček navíc objevit a možná s tím přijde i přeháňka, tak je třeba s tím případně počítat.
7: Hit Radio FM Plus.
10: 11. odbyla, připraven Jirka Pelnář a s ním i paní ředitelka obchodu a marketingu Ivana Záškodová z firmy G. Benedikt.

0: Mým dnešním hostem ve studiu Hitrádia FM Plus je ředitelka obchodu a marketingu společnosti G. Benedikt, paní Ivana Záškodová. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím vás i všechny posluchače.
0: My si dnes budeme povídat o krásné věci. Budeme si povídat o porcelánu. Vy už více než 140 let dokazujete, že ke Karlovarsku patří také porcelán. Jak byste tedy dnes představila společnost G. Benedikt někomu, kdo o ní nikdy neslyšel?
1: V podstatě porcelánka G. Benedikt má 140-letou tradici a založili ji bratři Benediktové prostě v roce 1882. Samozřejmě, jak všichni víme, tak po nějakém čase prostě se všechno znormalizovalo a tím pádem prostě se všechno dostalo do jednoho nějakého celku Porcela Plus a nebo Karlovarský porcelán a víceméně prostě G. Benedikt vlastně zanikl. Takže dneska jako novodobě, přestože 140 let používá stejnou značku, stejný logo, tak samozřejmě začínáme říkat lidem vlastně, co vlastně děláme.
0: K tomu my se dneska dostaneme, co přesně děláte. Každopádně, když zajdeme třeba do lepší restaurace nebo do hotelu, jak velká je šance, že budeme jíst právě z vašeho porcelánu?
1: No, řekla bych, že šance je veliká, hlavně v České republice. Jako my samozřejmě těch značek máme několik, nemáme jenom značku G. Benedikt, ale protože jsme skupina, tak vlastně vlastníme další dvě značky pro porcelán pro gastronomii, což je rakouská značka Lilien a švýcarská značka Lagenthal.
0: Co podle vás většinu lidí nejvíc překvapí, když zjistí, co všechno G. Benedikt tedy vyrábí?
1: Já si myslím, že prostě lidi překvapí hlavně to, že vůbec máme i porcelán nejenom pro gastronomii, ale že máme porcelán i pro vlastně domácnosti. Jako jo, takže vlastně my jsme před 8 lety, 10 lety vlastně založili první prodejnu v Lokti nad Ohří, malou obchodní prodejnu, podnikovou prodejnu a za 2 roky jsme udělali prodejnu přímo ve fabrice a samozřejmě ta gastronomie má úplně jiný nároky na používání, jo, musí to být stohovat, musí tam být ta vysoká odolnost, jo, ono se to opravdu prostě používá denně několikrát, prostě zachází se s tím nějak, jako jo, takže skutečně to musí mít nějaký parametry.
0: Musí to vydržet stovky a stovky mytí.
1: Přesně tak, ale to neznamená, že to nemůže být designově hezký, jako jo. Takže my vlastně jsme ve fabrice od roku 2009 jako novej tým a vlastně neděláme skoro nic jiného než inovace. A vlastně bych řekla, že to ty lidi nejvíc překvapí, že vlastně to nejsou obyčejný talíře, ale že to jsou talíře opravdu s designem, talíře s duší, talíře, který prostě jo, oslovují prostě zákazníky na celém světě. A musím říct, že prostě mnohokrát získáváme velký úspěchy na veletrzích v zahraničí, po celém světě, že opravdu máme věci, které prostě mnohdy velké firmy vůbec nedokážou vyrobit a mnohokrát se přijdou podívat, co vlastně to máme, jak jsme to vyrobili a podobně.
2: Hit Radio FM Plus.

0: Paní Ivana Záškodová, ředitelka obchodu a marketingu společnosti G. Benedikt, je mým dnešním hostem. Váš příběh tedy začal už v roce 1882. Co je podle vás hlavním důvodem, že firma přežila víc než 140 let, zatímco mnoho jiných porcelánek úplně zaniklo?
1: Tak já za sebe musím říct, že a za fabriku G. Benedikt poděkuju, že jsme dostali do vínku vyrábět právě specializaci pro gastronomii. V roce 1968 jsme vytvořili první tvar, princip pro gastronomii a začali jsme prostě dodávat vlastně do všech restaurací, hotelů, samozřejmě v bývalých zemích RVHP, kam se dodávalo, kde ta gastronomie už začala mít opravdu velký nároky na kvalitu, na odolnost, na to, aby to nádobí pro hotely, restaurace bylo trošku jiný, než ten porcelán, který se vyrábí pro domácnosti. Jako. A to si myslím, že je jedna z věcí, která prostě skutečně prostě tu firmu drží nad vodou dodnes, jako i když samozřejmě potřebujeme další nohy obchodní, což samozřejmě jsme viděli hlavně v covidu, kdy hotely, restaurace přestaly fungovat a my najednou jsme spadli na obrat 30%, ale měli jsme už vybudovanou nějakou další prostě sféru, do které prostě dodáváme, a to jsou vlastně, to je sociální sféra, kde to jsou nemocnice, domovy seniorů, rehabilitační centra a podobně. A skutečně tohle to je velice chytrý produkt, který opravdu pomáhá těm lidem prostě se důstojně najíst, jo, a důstojně stolovat, jako jo. A skutečně musím říct, že to prostě, když to člověk vidí někde v tom domově seniorů, tak máte husí kůže, jak ty lidi prostě jsou schopní prostě se z toho krásně najíst.
0: Že jako, to tam nemají z plastovýho talíře.
1: Tak, tak.
0: Mě zaujal i samotný název G. Benedikt. To Gčko na začátku, co znamená?
1: G. Benedikt znamená G. Breeder Benedikt, jako bratři Benediktové, kteří vlastně v roce 1882 vlastně založili firmu G. Benedikt v Karlových Varech. Oni tu firmu záhy předali vlastně svým synům. A vlastně synové vlastně vytvořili logo G. Benedikt, který má symbol srdce, jo. A bylo to vlastně poděkování svým tátům nebo zakladatelům té firmy prostě za to, že jim firmu předali v takovém stavu a mohli dál pokračovat, jako jo.
0: To je krásný příběh, to znamená, že to logo toho srdce má opravdu hlubší význam.
1: Určitě. Není to jenom grafický symbol, ale je to opravdu symbol toho poděkování těm rodičům, což je fakt nádherný. A musím říct, že prostě přes všechny ty léta od toho roku 1882 se používá dodnes. Přestože v minulosti byla nějaká snaha ho nějakým způsobem stylizovat a udělat trošku nějak jinak, tak my jsme ho zase vrátili zpátky a používáme ho tak, jak ho navrhli bývalí majitelé.

0: Záško, tak všechno mám.
1: S paní Záškodovou, ředitelkou obchodu a marketingu společnosti G. Benedikt, si dneska povídáme na téma porcelán. A proč se právě Karlovarsko stalo světovým centrem českého porcelánu?
2: V tom 19. století vlastně tam vznikalo neuvěřitelné množství právě porcelánek. Byly to větší desítky, možná menší stovky, kdy prostě skutečně kaolín, který se těží v Sedleci u Karlových Varů, je jeden prostě z nejkvalitnějších a jeho hodnota kvality prostě se opravdu měří stupněm 9-10 s tím, že vlastně je to nejkvalitnější kaolín i na světě. Takže skutečně prostě tady byl ten základ vlastně toho průmyslu. Samozřejmě vznikaly tady i firmy, které začaly vyrábět technologie, samozřejmě designéři a podobně, takže celý to odvětví bylo kolébkou prostě porcelánu v Evropě.
1: Pojďme tedy přímo do výroby. Co se stane teď, já když řeknu s obyčejnou hroudou kaolínu, než se z ní stane talíř?
2: No, to je krásná otázka. Myslím si, že prostě tohle je jedna z věcí, která dneska vlastně hrozně moderní v téhle době, kdy prostě se bavíme o ekologii, o udržitelnosti, kdy prostě my v podstatě pár kilometrů za Karlovými Varama máme naleziště vlastně kaolínu, dovezeme si v podstatě opravdu s prominutím, když to řeknu takhle, hroudu hlíny a vlastně několika páleními a tvarováními prostě na strojích najednou z toho vyleze opravdu ten úžasný talíř, jo. My nepoužíváme v podstatě vůbec žádný chemikálie, jako jo, to všechny materiály jsou opravdu přírodní.
1: Jak dlouho tedy trvá cca výroba jednoho talíře?
2: 4-5 dní, jako zhruba týden, jo.
1: To je taky i spousta zaměstnanců.
2: V oblasti prostě porcelánové výroby je potřeba spousta lidí, spousta rukou, jako jo. Musím říct, že my před 20 lety, když jsme přišli do porcelánky, tak tam bylo asi 380 lidí. Dneska tam máme 200 lidí a děláme větší objem výroby. Takže jsme skutečně prostě hodně zainvestovali do robotu, do strojů, ale opravdu je to o tom, že zaprvé samozřejmě lidi na práci rukama scháníme velice těžko a odborníky, kteří to dneska umějí, bohužel prostě už tyhle ty lidi nejsou, protože se taky nahradili strojema, jo. A to je v pořádku, jako jo. Na druhou stranu se samozřejmě ty stroje potřebují naprogramovat, jo. Potřebuje někdo obsluhovat, takže my potřebujeme jiný zaměstnance, potřebujeme techniky, potřebujeme prostě programátory, potřebujeme prostě lidi, kteří se zase starají o ty roboty a to je zase prostě jiná práce.
1: Je to samozřejmě. Ten vývoj.
2: Je to ten vývoj, přesně tak.
1: Je nějaký trik pro nás, pro lajky, jak poznáme, že ten porcelán je kvalitní?
2: Když tam uvidíte naši značku, tak se ho kupte.
1: Víme, že je 100% kvalitní.
2: Víme, že je 100% kvalitní a hodný. Ne, tak je samozřejmě spousta značek, které jsou fajn. Je to spíš o tom podívat se a kupovat se značkový porcelán.
3: Hit Radio FM Plus. Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Paní Ivana Záškodová, ředitelka obchodu a marketingu společnosti G. Benedikt, je mým dnešním hostem. Bavili jsme se o designu, to znamená, že když já budu mít krásný designový porcelánový talíř, malovaný, můžu ho dávat do myčky nebo ne?
1: U nás určitě, náš 100%, protože náš porcelán, naše dekorace, úplně všechna dekorace je pod glazurou. Když si šáhnete na ten talíř, na ten dekor, tak vlastně nepoznáte, že tam ten dekor je. Jo, takže vy i tímhletím jako like, když budete si kupovat prostě porcelán, prostě a budete si kupovat dekorovaný porcelán, tak poznáte, který je vlastně podglazurový, který není podglazurový, když se na něj šáhnete, nesmíte ten obtisk cítit.
0: Stane se někdy, že za vámi přijde třeba šéfkuchař a chtěl by udělat design přesně podle svýho?
1: To je naprosto každodenní praxe, jako jo, kde prostě skutečně my chceme spolupracovat s šéfkuchařema, protože od nich my získáváme vlastně ty náměty, co vlastně potřebují, jak se vlastně stoluje. Ono to stolování se strašně taky mění, jako jo, a hodně se změnilo, jo. Dneska vlastně přijdete do restaurace, čtyři lidi, každý si dáte jiný jídlo a každý dostanete jiný talíř, jo. Takže vlastně ty nároky na tu inovaci jsou obrovitánský a přesně tak, ty šéfkuchaři prostě a my s nimi chceme spolupracovat, my se účastníme jejich společných setkání, jo, my je zveme do fabriky, jo, my se s nimi povídáme, my jsme s nimi v kontaktu, jako jo, a skutečně prostě děláme pro ně prostě speciální, prostě nejenom tvary, ale samozřejmě i designy, i dekory.
0: Za každým výrobkem, který si koupí, tak stojí lidé. Koho dnes nejvíce hledáte?
1: No, v podstatě hledáme úplně všechny. Potřebujeme specialisty a potřebujeme lidi, kteří prostě samozřejmě nějakým způsobem pochopí to, že vlastně a budou s náma sdílet tu radost, že vlastně z té obyčejné hroudy hlíny vlastně vytvoří na konci té řady výrobek a když ten designer si něco nadizajnuje a pak uvidí, že si to lidi někde kupujou nebo že z toho jí někde v té restauraci, ježiš, tak to musí být nádhera, ne?
0: Je to krásný. Někdo by třeba teďko namítnul, že ten porcelán je sice kvalitní, ale je drahý. A v době levných výrobků z Asie, proč má podle vás ten český porcelán pořád své místo tam, kde má?
1: Má své místo, protože za prvý dlouho vydrží a vy ho můžete používat prostě neuvěřitelnou řadu let. Má krásný design, takže prostě nemusíte ho úplně měnit, je nadčasový. A samozřejmě, co se týká samozřejmě konkurence z Číny, já bych neřekla, že Čína má špatný výrobky, jo, ale je to zase od výrobci. Je to poměrně složitá záležitost, takže já jako za sebe, jako Čech, bych volila buď český, anebo německý porcelán, když už bych volila, nevolila české. Já bych volila samozřejmě G. Benedikt. Hit Radio FM.

0: S ředitelkou obchodu a marketingu paní Ivanou Záškodovou si povídáme na téma karlovarský porcelán. Je to symbol už 140 let naší krásné země, který nám vlastně dělá radost v celém světě. Jak chcete, aby G. Benedikt vypadal za dalších 10 nebo 20 let?
1: Chceme dál, jak jsem říkala, už se rozvíjet v těch oblastech, jak gastronomie, prostě tak samozřejmě sociální sféry, tak i v tom retailu. Víme, že proto musíme udělat další nový tvary, musíme inovovat, musíme investovat další peníze do investic ve výrobě, to znamená robotizovat, jako jo, vyvíjíme nový technologie, vyvíjíme nový materiály, jo, nejen to jenom o technologii, my máme třeba probarvenou hmotu, kterou nikdo nemá v Evropě, jmenuje se granit, vy dostanete prostě na stůl porcelánový talíř, který vypadá opravdu jako žula. My dneska obsluhujeme zhruba 50 zemí světa, samozřejmě Evropa je pro nás ta nejdůležitější, protože dneska gastronomie je o servisu, to znamená, že my držíme veškerý zboží skladem, budujeme další sklady, tak abychom celý sortiment měli skladem, tak abychom mohli v podstatě dodat do týdne, jako jo. Určitě prostě se ten svět strašně zrychluje, prostě jo. Ale na druhou stranu prostě my si myslíme, že ta kvalita a víme a jsme o tom přesvědčeni, že ta kvalita prostě versus prostě ten servis znamená velkou budoucnost.
0: Když vy si vezmete talíř z vaší společnosti, předpokládám, že ho máte doma.
1: Samozřejmě.
0: Tak co vás napadne?
1: No, že jsme si to vyrobili sami a krásně se z toho jí, jako jo. A je to fakt nádhera. Já jsem předtím dělala ve skle. Dlouhou dobu, 20 let. Takže jako, když si vezmu sklenici doma nebo vázu nebo něco, tak mám takovou tu hrdost. Jo. Tu hrdost, že prostě to vyrábíme my, český ruce, že to je prostě krásný výrobek, že prostě ty výrobky přežijou staletí, jako a jsou pořád krásný a naopak posouvá se design, jo, a prostě pořád to má lidem co dát a pořád to používají lidi, jo. Dneska prostě není žádný jiný materiál, kterým se to dá nahradit, jo. Já se nedovedu představit, že budeme jíst z plastu, nebo že budeme jíst z kovů, nebo že budeme jíst ze dřeva, nebo já nevím z něčeho. Zatím se nedovedu představit, že bych jedla z jiného materiálu než z porcelánu.
0: Jsem rád, že zaznělo slovíčko hrdost, protože vy jste hrdá a my na vás můžeme být hrdí také, že už od roku 1882 děláte vlastně jako fantastický jméno nejenom Karlovarsku, nejenom západním Čechám, ale celé České republice ve světě. A za to vám děkujeme.
1: My děkujeme.
0: Mým dnešním hostem byla paní Ivana Záškodová, ředitelka obchodu a marketingu společnosti G. Benedikt.
2: Live s Jirkou Pelnářem. Celý rozhovor najdete na hitradio.fmplus.cz nebo na Spotify. Hit Radio. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Posloucháte Hit Radio FM+. Tenhle rozhovor si opět můžete poslechnout na našich podcastových platformách nebo na webu Hit Radio FM+, a to v kompletní verzi. Je to taková moje srdcovka, tento rozhovor, a další srdcovky uslyšíte už za chvíli v pravé poledne na Hit Radio.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
2: V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín. O ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
3: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
4: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 3+1 v Heřmanově Huti na Plzeňsku za 4 299 000 korun, byt 3+1 v Orlové Lutyni za 2 249 000, výrobní objekt v Krásné Lípě u Děčína za 2 999 990 korun, byt 4+1 v Ústí nad Labem Klíších za 7 338 000 a garáž v Chebu za 496 300 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
6: Schořela mi kulma.
7: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
8: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku, a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
10: Každý den řešíme malé i velké výzvy. V péči o své zdraví. V pohybu a sportu. Pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
11: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
12: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
13: Prázdniny končí, tak ať to stojí za to. V úterý 1. září zve 3. plzeňský obvod všechny děti na první zvonění do Borského parku. Od 14 do 18 hodin vás čekají atrakce, soutěže, Karol Aquido, Martin Harych a barevný běh. Vstup je zdarma. Odstartujte nový školní rok s úsměvem.
14: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
15: Skočte si pro melon vodní 1 kg za 14,90 a vepřovou panenku 1 kg za 129,90.
16: Byla. To dobré začíná u nás.
17: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
18: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
19: Hit Radio. Milovali jste je. Pouštěli od rána do večera. Ty největší hity 90. let, co modelují husí kůži i dnes. 90. nonstop, to je nové Hit Radio 90. Naladíš přes aplikaci Rádia.cz a nově také v DABu. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
20: Takzvanou podovolenkovou depresi v různých podobách zažívá většina lidí. Čím delší a povedenější dovolená byla, tím těžší může být návrat do každodenního režimu.
21: To podepisuju, s tím souhlasím, ale ono taky za mě záleží asi, kam se vracíš. Když jedeš na dovolenou na Bahamy a pak se máš vrátit do, nevím, třeba do Bruntálu, tak to bolí. Ale když bydlíš na Havaji a letíš třeba na dovču do Prahy a pak se máš vrátit zpátky na Havaj, víš, cítíš to v tom, jo?
22: Já myslím, kdyby jsi bydlel na Havaji a letěl do Bruntálu na dovolenou, takových asi moc nebude.
19: Dej si snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit
2: Radio. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. O nehodě jste nám dali vědět na Karlovarsku. Došlo k ní na průtahu Jenišovem, kde jsou v sobě dva osobáky. S opatrností tam projedete. Vaše další info z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
3: Aby vaše auto neskončilo u nás, vám přeje Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Ximicích a Nýřanech. Sudovi Šrot, Republice Ocel.
4: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z ProDoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách ProDoma a na pro-doma.cz.
7: Safran Cabin CZ. Světová špička ve výrobě interiérů do letadel. Nabíráme montéry a konstruktéry leteckých interiérů.
8: Rozšiřte naše týmy v Plzni a Rokycanech. Držíme vám místo.
7: Děláme do letadel CZ.
8: Děláme do letadel CZ.
9: I'm Ariana Grande.
10: It's Hozier.
11: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
12: Je 12 hodin, máme pro vás aktuální zprávy. Dobré poledne, přeje Lucie Raňková. Do Česka opět dorazí tropické teploty. Příliv teplého vzduchu ale záhy utne studená fronta, na které by mohlo místy vydatně pršet. Některé bouřky budou zítra doprovázeny nebezpečnými jevy, jako je krupobytí nebo silný vítr. Víkend by už měl být spíše beze srážek a s příjemnými hodnotami kolem 25 stupňů. Bezpečný návrat za volant. Zhruba 200 autoškol po celé zemi nabízí zvýhodněné kondiční jízdy pro rodiče na rodičovské a pro seniory. V Česku je 1,5 milionu aktivních řidičů starších 65 let. Doplňuje šéf Asociace autoškol Aleš Hořčička.
13: Ten náš projekt nemá za cíl je nějakým způsobem degradovat v tom, že něco dělají hůře než třeba ti mladí nebo ti běžní. Ono je to právě naopak. Senior za volantem je zodpovědný, je poctivý, má snahu nepodcenit.

0: nějakou dopravní situaci, ale má zároveň taky třeba i obavu z toho, jestli by neselhal za tím volantem. A to je, myslím si, velký aspekt, který je potřeba podpořit, a to ten projekt by měl pomoci.
1: První lekci pod vedením zkušeného instruktora získají zájemci za 800 korun, druhou k tomu bezplatně. Registrace je na webu zpátkyzavolant.eu. Tenista Jakub Menšík a Karolína Muchová vyhráli smíšený debl na US Open a získali premiérový Grand Slamový titul. Ve finále v New Yorku porazili italsko-švýcarský pár Flavio Cobolli a Belinda Bencic. Duel vyhráli za hodinu a 13 minut a získali také prémii 1 milion dolarů. Teď se podíváme k nám.
2: Štědrou dotaci od Plzeňského kraje získá příští rok zimní olympiáda dětí a mládeže. Konat se bude u nás a hejtmanství akci podpoří částkou skoro 50 milionů korun. Důvodem k navýšení částky je zdražování energií, potravin nebo ubytovacích kapacit. Akce proběhne v lednu a dorazit má na 1300 sportovců.
3: Až zaprší a zafouká, oceníte, že jste stavěli s námi. Stavitelství OK Plzeň. Postavíme, zateplíme a zrekonstruujeme vše. Stavitelství OK.cz.
2: Odpoledne budeme mít na západě Čech většinou polojasno, postupně i oblačno. Teploty ale dnes budou letní. Dostanou se mezi 27 a 30 stupňů Celsia.

0: začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Krásné poledne, 2:12. S vámi Kateřina Pechová. Přeju dobrou chuť k obědu a ten nejlepší soundtrack k tomu máme. To jsou totiž srdcovky. I dneska to bude fantastická jízda. Kine, Alexa, Lenny Kravitz, Caught in the Act, ale na začátek královna popu. Čeká nás Madonna a single z roku 83 Holiday. Tematicky ke končícím prázdninám. Mimochodem, tenhle song byl původně nabízen jiným umělcům. Všichni odmítli. A Madonna se ale do něj okamžitě zamilovala, no asi víme proč, že jo?
0: Hit Radio FM Plus.
1: Protože je to fantastický hit, jo? První dnešní srdcovka Madonna a Holiday.

0: Madonna a Holiday, první dnešní srdcovka, posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: No a naše smělá jízda pokračuje. Teď se přesuneme, prosím vás, do roku 94. V některých zemích vyšla teda až v roce 95, jo. Ale stala se symbolem tehdejší éry evropského popu a taky Eurodance. Eurodance, to je prostě věc, která v té době byla úplně všude. Co je jako zajímavý, tak tenhle song trendoval hlavně v německy mluvících zemích, taky ve Švýcarsku, tam se jim to hodně líbilo. A myslím si, že rychle pochopíte, proč je tenhle song s námi už tolik let a proč vlastně nás baví pořád a proč se z něj stala taky srdcovka. Čekají nás totiž Caught in the Act a Love is a...

0: Taky byste mu za to dali Grammy, co? Lenny Kravitz si za tenhle song zaslouženě získal. Posloucháte Hit Radio?
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Ano, to byla další srdcovka, tentokrát z roku 2000. Mimochodem, co na Lennym Kravitzi rozhodně k pomilování, kromě toho, jak vypadá, jak cvičí a tak, tak to, že on si celý ten song napsal, zaranžoval, sám kompletně zprodukoval, což on prostě dělá. A je to skvělý, protože na těch songích je to neskutečně cítit. Teď se ale přesuneme o kousek zpátky, do roku 96. Za songem, který vyšel v květnu mimochodem a okamžitě se stal hymnou léta. Jo. Nejvíce mu dařilo v Itálii, protože tak tam to léto prostě umí, to je jasné. Tam se držel na prvním místě celkem 17 týdnů, což je velký úspěch. No a prostě je to o tom, že summer is crazy. Ano, tohle je Alexia a summer is crazy. Jdem na to!

0: Rok 2006, indie rocková skupina Kine a jejich Crystal Ball. Teď jako srdcovka na Hitrádiu.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: Mimochodem pro ně tenhle song v podstatě jenom znamenal potvrzení jejich tehdejšího celosvětového úspěchu, protože to jsou songy jako Somewhere Only We Know, Everybody's Changing. Prostě tak příjemný songy do uší, že je chcete pořád. No jim se to povedlo, takže pánům samozřejmě gratulujeme. Teď je ale čas na vaší srdcovku. Už za malou chvíli jedna z vašich srdcovek bude znít naším éterem. Píšete klasicky na 777-937-777. Do té doby další hity, tak jak jste u nás zvyklí. Dáme si Rehab In My Head, taky trochu zvolníme společně s Evou Farnou a Mirajem. Tak buďte s námi.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
3: To máte trámy, terasová prkna, podkladové nosiče, krycí lišty.
4: Zajímá vás, z čeho bude vaše nová terasa, pergola, zimní zahrada, zasklení a stínění? Možná ne, ale určitě vás zajímá, jak by to mohlo vypadat. Vše si můžete prohlédnout a vyzkoušet v našem jediném terasovém a pergolovém centru v západních Čechách. Terasy Plzeň. Kompletní servis a seriózní jednání. Terasy Plzeň. S námi je všechno možné. Terasy Plzeň.cz.

0: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Ahoj, tady je Tereza Petržilková z atletického klubu Škoda Plzeň. Atletika mi změnila život a proto chci pozvat i vás do naší party. Ve středu 9. září pořádáme nábor dětí od 5 do 18 let. Těšíme se na všechny, kteří milují pohyb. A kdo ví, třeba jednou budete reprezentovat Českou republiku stejně jako já. Přijďte ve středu 9. září na atletický stadion města Plzně ve Skvrňanech. Nábor probíhá od 3 do 7 a za každého počasí. Více na akškodaplzeň.cz.
3: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: Autohornát. Váš největší specialista na užitkové vozy Renault na Českém západě. Autohornát. Prodej užitkových vozů Renault v Plzni Bolevci.
5: Komín, kamna, kotel.
6: A kdo to všechno zařídí?
5: Klid. Vacovský grup v Klatovech se postará o všechno.
6: S našimi partnery zajistíme na klíč zaměření, výpočet, projekt, montáž i závěrečnou revizi.
5: Pro zákazníky z celého plzeňského kraje.
6: Vacovský grup. Teplo začíná u správného řešení.
5: Více na vacovsky.cz.
7: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Pervol Gel 75 praní za 259 korun. V prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
8: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: paradise.
1: Nejtěžší překážka? Rozhodnout se. Ty ostatní zvládneš, ty i tvoje děti, na Phoenix Race Plzeň. Registrace na překážkový běh na phoenixplzeň.cz.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Rehab in my head. Posloucháte Hit Radio?
1: Srdcovky Hit Radio.
0: No, dámy a pánové, je čas samozřejmě na vaší srdcovku. A pozor, dnes tu máme totiž velmi, velmi speciální vzkaz.
2: Vážení posluchači, přerušujeme vaše pravidelné vysílání kvůli mimořádně důležité zprávě.
3: Naše budoucí nevěsto Markétko, odpočítávání právě začalo a zítra v 7 ráno startuje akce, která přepíše dějiny.
4: Buď doma, připravená na všechno, protože po zítřku možná zapomeneš i termín svatby.
5: Co si vzít sebou? To se včas dozvíš. Co ti čeká? No to radši ani nechtějí vědět. Čeká tě jízda šitá přesně na tvoje bláznivé já.
3: Bude to taková pecka, že na to nezapomeneš ty, my ani půlka republiky.
6: Takže nevěsto, nabíj telefon, připrav játra a hlavně nervy, protože zítra to vybuchne.
7: Tvůj gang!
0: Tak jo, tak tohle je velký. Takže zdravíme nevěstu Markétku. Moc si to užijte, dámy, ozvěte se v pondělí, jestli jste to přežili. Pokud je někdo potkáte, zaznamenejte to, páč tohle bude velkolepý. No a dámy, přáli jste si k tomu Girls Just Wanna Have Fun. Tak si to moc užijte. Cyndi Lauper, Girls Just Want to Have Fun, to je vaše dnešní srdcovka. Jdem na to.

0: Coldplay, Little Sims a Burna Boy. Posloucháte Hit Radio. A prosím vás, dneska je velmi speciální den. Jo, 27. srpna je totiž den milovníků banánů. Ne den banánů, den milovníků banánů. Je mezi vámi nějaký milovník banánů? To zní trošku divně, jo, ta otázka, ale hele, napište mi, 777-937-777, jste ten člověk, který prostě si dá banán fakt každý den? Protože prostě je to, jako je to výborná věc, to já se rozhodně nehádám, ale zvláštní, že kvůli tomu máme už i jako svátek, jo, speciální. Tak pokud patříte mezi tuto sortu lidí, mezi milovníky banánů, tak všechno nejlepší k dnešnímu dni a co vám poradím, no? No dejte si banán, že jo? K němu si dejte ty nejlepší hity už za chvilku, třeba Samfeld a Jonas Blue.
1: V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Tvůj Apple svět v Plzni přechází na vyšší level. Prodej na iWant v OC Olympia se mění na exkluzivní Apple Premium Partner. A ty u toho nesmíš chybět. Čeká tě

0: startuje 5. září v 10 hodin v plzeňské Olympii. I want, to chceš.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Stavebniny DEK přináší mega akci. K odběru 3 palet fasádních tmelů Baumit Duo Contact nebo 2 palet tmelů Baumit Pro Contact dostanete profesionální míchadlo DEK zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 4. září. Tak si přijďte pro fasádní tmel Baumit za super cenu a míchadlo DEK zdarma. Více na DEK.cz.
6: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
7: Zase lítáš v oblacích.
8: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
7: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
9: Tak honem, ať vám neuletí!
8: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
7: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
8: Více o akci na
10: firmanazážitky.cz.
11: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.

0: Nejtěžší překážka? Rozhodnout se. Ty ostatní zvládneš, ty i tvoje děti, na Phoenix Race Plzeň. Registrace na překážkový běh na phoenixplzeň.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, uklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih. Neříkaj, proč.

0: Taylor Swift dohrává na Hit Radio. Krásné odpoledne, za chvilku 13 hodin čekají nás Hunter X nebo Metcon. Teď už aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Odstavený kamion pořád ještě překáží na hlavním tahu u Ostrova. Je to trasa z Karlových Varů na Chomutov. Auto parkuje v napojovacím pruhu. Pokud máte další aktuální dopravní info, pište na WhatsApp 720 870 237.
2: Aby vaše auto neskončilo u nás, vám přeje Kovošrot Suda s provozovnami v Plzni, Křivicích a Nýřanech. Sudovi Šrot, Republice Ocel.
3: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
4: To jakoby dojímá.
3: A hvězdná porota.
5: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
3: Superstar. Od 2. září na Nově.
6: 3, 2, 1, jedem! Rozjeď to, než zazvoní. Přijď se bavit v sobotu 29. srpna do OC Rokycanská. Těšit se můžeš na Pump Track, vystoupení BMX jezdců, herní zóny Hot Wheels a Barbie, našlapané soutěže i DJský set. Startujeme už ve 13 hodin, tak naskoč a užij si poslední prázdninovou jízdu naplno. Těšíme se na tebe. OC Rokycanská.
7: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Krušovice desítku nebo hořké nealko v plechu za 14,90 a kostíky za 15,90. Byla. To dobré začíná u nás.
8: Hi, this is Ed Sheeran.
9: Hi, this is Madonna.
10: Hey, I'm Dua Lipa.
11: Hi, I'm Lenny Kravitz.
12: Když chceš víc záběrů, potřebuješ správnou výbavu. Rybáři nejraději nakupují v Chyť a pusť, nejoblíbenějším rybářském obchodě v Plzni na Rokycanské nebo na chyťapusť.cz.
2: On air.
13: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
14: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Železniční přejezdy budou bezpečnější na zhruba 40 z nich po celém Česku. Přibudou kamery, které zaznamenají SPZky aut a pomohou odhalovat řidiče porušující předpisy. Pokračuje mluvčí zprávy železnic Nela Frýbová.
15: Data z kamer plynou přímo policii České republiky, která si je následně zpracovává. Ještě letos na podzim začne systém fungovat na jednom přejezdu v Praze, konkrétně v Řeporích, a 3 přejezdech ve Středočeském kraji, a to v Brandý se nad Labem a Velimi.
14: Příští rok pak plánuje Správa železnic provoznit systém na dalších přejezdech, nejvíce z nich je na Jižní Moravě. Opoziční hnutí STAN by chtělo v rámci koaličního návrhu na zmrazení platů politiků prosadit snížení jejich cestovních náhrad o 2/5. Sněmovna by mohla návrh začít projednávat ve 2. zářijovém týdnu. Snížení náhrad na dopravu by chtěli prosadit také Piráti. V Nepálu zasaženém povodněmi mohou být desítky českých turistů. Podle dosavadních informací by žádný z nich

0: neměl být přímo v postižené oblasti. Situaci cestovní kanceláře nadále vyhodnocují. Řekl to dnes místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež. Konec srpna a září jsou podle něj období, kdy do Nepálu jezdí nejvíce lidí. Teď se podíváme k nám.
1: Kultura v regionu získá dotace. Mezi tři projekty Karlovarský kraj rozdělí bezmála 750 000. Peníze půjdou třeba na Chopinův festival a Marienbad Film Festival, které proběhly v Mariánských Lázních. Třetím podpořeným projektem je pak dětský filmový a televizní festival Oty Hoffmana, který se bude konat v Ostrově.
2: Až zaprší a zafouká, oceníte, že jste stavěli s námi. Stavitelství OK Plzeň. Postavíme, zateplíme a zrekonstruujeme vše. Stavitelství OK.cz.
1: Podle předpovědi u nás dál bude většinou polojasno, později odpoledne a k večeru pak oblačno. Teploty na západě Čech se usadí mezi 27 a 30 stupni.
3: Krásné čtvrteční odpoledne, víkend už ťuká na dveře, no a k tomu ten nejlepší soundtrack. Co víc si přát, teď už Pitbull. Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

Madken a Begin, posloucháte Hit Radio. Máte rádi překvápka? Tak pozor, protože medvědi, ty to moc nemusí, jo. No a neříkám to jen tak, protože po Beskydech pobíhá další medvěd a obce nedaleko Lysé hory už před ním varovali svoje obyvatele. Prosím vás, jestli se tam někde nacházíte, není dobrý chodit do lesa za šera, jo? Nebo chodit do lesa sami, když už, tak ideálně s někým pomalejším, než jste vy, jo? Co se týká dalších doporučení, prosím vás, hlavně nebuďte potichu. Jo, normálně bych řekla, nedělejte v lese rámus, ale tentokrát ne, protože pokud nechcete medvěda vyděsit, což je to nejhorší, co mu můžete udělat, pač vyděšený medvěd je naštvaný medvěd a pravděpodobně i útočící medvěd, tak o sobě musíte rád vědět. Jo, takže si pískejte, mluvte, stěžujte si nahlas na ceny na horských chatách, je to úplně jedno. Je to úplně na vás, pokud už do toho lesa musíte, tak aspoň buďte fakt nahlas. Jo, abyste mu dali vědět, že tam jste. Dřív než na něj šlápnete. Moaneskin Doushi, právě teď.

0: Harry Styles, As It Was. Posloucháte Hit Radio a pozor, už zítra poslední šance.
1: Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 000 ve tvé nádrži.
0: Ano, i poslední prázdninový pátek bude výherní a vy si můžete natankovat svoji tankkartu Easy až na 10 000 korun. 10 otázek, za každou správnou odpověď 1000 na tankkartě. Je to tak? No pak už můžete jenom jezdit venku, jo, natankovat si na Orlenu pěkně zdarma, k tomu se dobře najíst, no a to se potom jezdí ještě o poznání lépe. Je to tak? Ano, poslední kolo dokonalé desítky nás čeká opravdu zítra. Nenechte si to ujít, bude to velmi napínavý. Jeden z vás dostane tuhle možnost ještě si takhle zdarma, jo. Takhle víceméně za pár správných odpovědí nabít svoji tankkartu Easy, no a potom jezdit až do Aleluja. Tak na to nezapomeňte, zítra, v pátek, poslední šance.
1: Dokonalá desítka. Každý pátek odpoledne na Hit Radio až do konce prázdnin. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
2: Já nový plot mám.
3: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, letce u Plzně. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. Sušená střešní lať 4x6 za skvělých 26 korun včetně DPH za běžný metr. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro sušené latě za super cenu. Více na Dek.cz.
5: Konečně po týdnu doma. Zase jsem chrápal po parkovištích.
6: Hele, tamhle parkuje kamion ta holka od Elflinea.
5: No, to chceš. Stejně to za ní určitě plachtujou chlapy.
7: Tak k téhle práci chlapy fakt nepotřebuju. Peněz si vydělám dost a spím denně ve svý posteli.
6: Jo, to jsou ty Elflineáci, furt děsně happy.
7: Přestaňte fňukat a pojďte jezdit k nám. Do Elflineu. Mrkněte na elfline.cz nebo na náš Facebook.
8: Elfline Transport, váš spolehlivý dopravce i zaměstnavatel.
9: Jsi student? Stahuj aplikaci Sinestar a vyraz do kina. Studenti mají v apce vstupenky levnější až o 80 korun. Stačí být členem klubu, koupit studentskou vstupenku v apce a sleva 80 korun je tvoje. A to nejlepší, tohle platí celý rok. Tak začni školní rok kinem a vyraz do Sinestar už teď.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90 a máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
11: United Networks, rychlý internet, chytrá televize, jedno jméno, United Networks. U.N.CZ.
12: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTong. iTong. Domov na prvním místě.
13: Co to zas popájsku je za pikle?
14: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
15: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.

0: nejtěžší překážka? Rozhodnout se. Ty ostatní zvládneš, ty i tvoje děti, na Phoenix Race Plzeň. Registrace na překážkový běh na phoenixplzeň.cz.
1: Hit Radio, když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme. Můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Rádiem.

Tohle jsou Mandraže a Hledá se žena. Posloucháte Hit Radio. Přeju vám krásné čtvrteční odpoledne. Čtvrtek, malý pátek. No ale zítra je ten oficiální pátek. A co víc, se zítřejší 15. hodinou startuje poslední letošní summer party. Je to smutný, jo, když se řekne poslední summer party, ale o to větší to bude. Ano, ty nejlepší letní songy za posledních 30 let. Prostě celý víkend, jenom léto v uších. Ať už se rozhodnete k tomu grilovat, nebo budete vašemu dítku balit batoh do školy, pač to se taky blíží, anebo prostě budete jenom odpočívat, tak k tomu ty nejlepší hity budou, jo. Jsou takový songy letní, u kterých jenom prostě trsáte hlava nehlava. Třeba tohle. Fergie a její připomínka, že malá party ještě nikdy nikoho nezabila. Pak jsou ale taky songy, které mají svoje tanečky. Pozor na to. Pamatujete si ho? Schválně. Schválně, jestli to bylo, víte, ještě máte čas trénovat. Tenhle si ale pamatujete určitě. Už to cítíte? Jo? Jak se vám vlní tělo? Ano, dámy a pánové, i tohle rozhodně zazní v rámci naší summer party a taky si ten song dáme teď. Ať trošku naberete energii. Los del Rio a Macarena míří za vámi. Jdem na to a užijte si to.

0: Eminy a Don't Be So Shy. Posloucháte Hit Radio. Jak dlouho jste ve firmě? Máte pocit, že už je to věčnost? No, tak věřte mi, že není, oproti Voltrovi. Voltr, prosím vás, to je pán, který má 100 let a drží Guinnessův rekord za nejloajálnějšího zaměstnance. A to není, že by tam byl 50 let. Ne, ne, ne, prosím vás, on v jedné firmě pracuje neuvěřitelných 84 let. Ano, spočítejte si to, od 16 let, to je šílený. Ani krize, ani inflace, ani změna ředitelů, nic ho neodradilo. Jo, 84 let v jedné firmě. Obávám se, že to už není lojalita, ale dost pravděpodobně stockholmský syndrom. Každopádně, hele, když je šťastný. Doufám, že vy jste taky šťastný, pomůžou k tomu další hity. Za chvilku třeba Lady Gaga.
1: Tě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne, kde vezmeš na benzín. O ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
6: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
8: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
9: Haló, děti a rodiče, Slovany vás zvou v neděli 30. srpna od 14 hodin na ukončení prázdnin na Božkovském ostrově. Čeká vás sportovní stezka, bublinková show, malování na obličej, tvořivé dílny a spousta zábavy. Vstup je zdarma, těšíme se na vás 30. srpna na Božkovském ostrově.
10: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
11: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
10: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na VOZP.cz.
12: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.

0: chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Tohle jsou Linkin Park, posloucháte Hit Radio těsně před 14. Za chvilku Calling nebo Poetika, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Pozor, v Plzni Lidická ulice. Došlo tu k nehodě dvou osobních vozidel. A bourá se taky na Šumavě, přímo na hlavním průtahu Železnou Rudou. Vaše další dopravní info pište k nám na náš WhatsApp číslo 720 870 237.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
5: Prázdniny končí, tak ať to stojí za to. V úterý 1. září zve 3. plzeňský obvod všechny děti na první zvonění do Borského parku. Od 14 do 18 hodin vás čekají atrakce, soutěže, Karol Akvído, Martin Harych a barevný běh. Vstup je zdarma. Odstartujte nový školní rok s úsměvem.
6: Hi, I'm Miley Cyrus.
7: Hey, it's Teddy Swims.
8: Když chceš víc záběrů, potřebuješ správnou výbavu. Rybáři nejraději nakupují v Chyť a pusť, nejoblíbenějším rybářském obchodě v Plzni na Rokycanské nebo na chyťapusť.cz.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
1: Je 14 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Raňková. V pátek a v noci na sobotu hrozí v Čechách a části Moravy a Slezska silné bouřky. Objeví se přívalové deště, vítr o rychlosti až 70 km za hodinu a menší kroupy. Výstrahu upřesnili meteorologové, platí od pátečních 14 hodin do sobotní 4. hodiny raní. V Česku dál trvá riziko zahraničních agentů. Podle Bezpečnostní informační služby je tady nebezpečí využití tzv. Agentů na jedno použití k sabotážním útokům řízeným z Ruska. BISKA to uvedla ve výroční zprávě za rok 2025. Srpnové a zářijové týdny přinášejí každoroční vrchol migrace netopírů. Ti hledají nové ukryty a omylem zalétávají okny i do našich domovů. Tyto létající savce přiblíží Karel Makoň z plzeňské záchranné stanice živočichů.
11: Je to velmi užitečné zvíře, lovící

0: Jižní hmyz, žijou s náma v našich lidských sídlech od nepaměti a je to naprosto bezkonfliktní zvíře. Je to opravdu o tom, že je třeba v těchto dnech mít v sítavých oknech zabezpečený ty prostory, tak aby jsme pokud možno s těma netopírama do kontaktu vůbec nepřišli.
1: Netopíří invaze se týkají nejvíce Liberce, Jablonce, Plzně, Brna, ale také Karlových Varů nebo Ostravy. A teď se ještě podíváme k nám.
2: Mimořádně přísná bezpečnostní opatření se dneska chystají v Plzni. Důvodem je fotbalové utkání mezi domácí Viktorkou a srbským celkem z Bělehradu. Policie zápas vyhodnotila jako vysoce rizikový. Na pořádek proto bude dohlížet nejen kolem stadionu a v centru města, ale taky na všech příjezdovkách.
3: Až zaprší a zafouká, oceníte, že jste stavěli s námi. Stavitelství OK Plzeň. Postavíme, zateplíme a zrekonstruujeme vše. Stavitelství OK.cz.
2: Na západě Čech dneska dál bude hlavně polojasno nebo taky oblačno. Na teploměrech naměříme příjemných letních 27 až 30 stupňů Celsia.
4: Já musím na chvilku od toho počasí. Prosím tě, Lucko, ty nemáš ráda netopíry?
5: Já ne.
4: Krásné odpoledne, 3 minuty po 14. hodině s vámi Kateřina Pechová. No a další kopa fantastických hitů. A začneme touhle romantikou. To jsou The Calling, Wherever You Will Go. Tak si to užijte.

0: Posloucháte Hit Radio, ano, tohle byly The Calling. A dámy a pánové, je čas. Máme tady nepopulární názor. A za tímhle si upřímně fakt stojím, jsem zvědavá, co si o tom myslíte vy. Rodiče mají právo se na začátek školního roku těšit a nemusí se kvůli tomu cítit provinile. Protože pojďme si to říct, jo. Už toho bylo dost. 2 měsíce, bylo to dlouhý. Zvládli jste to se ctí, to jako rozhodně. A teď máte právo mít radost, mít takovou tu možná i malinko škodolibou radost, že režim se konečně vrací, opět se to musí trošku nastavit, že jo, jakoby chodit spát, vstávat a tak dále. Máte na to právo. Souhlasíte s tím? Nebo jste naopak toho názoru, že by se zasloužili děti dalších 10 měsíců prázdnin? Pište 777-937-777. Myslíte si, že rodiče mají právo těšit se na začátek školního roku a necítit se kvůli tomu špatně? Dejte vědět.
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

Robin Schulz a Alida v éteru Hit Rádia, hezké odpoledne. Řešíme tu nepopulární názor, a to, že rodiče mají právo se na začátek školního roku těšit a nemusí se kvůli tomu cítit provinile. A vy mi píšete. Vypadá to, že na téhle věci se opravdu shodneme. Míša píše, ahoj, já už se těším moc a nebudu lhát, dětem to každý den připomínám, protože oni mi to celé prázdniny taky připomínali, že nemusí, tak je to aspoň fér. Jak jsou ty děti takový potvory, co? Moji malí sourozenci mi to dělali taky celý prázdniny, takže teď půjdete do školy. Filip píše, já udělal včera dětem cvičného budíčka, chudáci se fakt začali oblíkat, než jim to došlo. No, bude to zas legrace. Tak hlavně, abyste pak vstali toho prvního, držím pěsti. No a Eva píše, přesně, taky máme právo mít z něčeho radost. A z dětí máme radost neustále, tak proč ne i z toho, že jdou konečně zas do školy. No, to vypadá jako naprostá jasňačka. Tak pište dál na 777 937 777. Souhlasíte s tím, že rodiče mají právo se na začátek školního roku těšit a vůbec za to nemusí stydět? Máte? Já si myslím, že jo. Teď už další hity, za chvilku Alex Warren a tohle jsou Script a Superheroes.

0: Alex Voren v éteru Hit Rádia. Krásné odpoledne, děkuju za všechny vaše zprávy. Pročítám se tady tím, často se u toho teda směju, jste skvělí naprosto. Řešíme nepopulární názor a to, že rodiče mají právo se na začátek školního roku těšit a nemusí se kvůli tomu cítit provinile. Nemusíte, fakt ne, je to úplně v pohodě. A většina z vás se na tomhle shoduje, akorát třeba Jarek píše, že to má opačně, že pro něj je škola dětí stres, učení, poznámky, třídní schůzky, protivný děti, že musí do školy, že on sám si o prázdninách odpočinul, protože děti byly skvělí. To je moc hezký, ale pojďme si říct, že minimálně první týden školy, to bývá docela pohodička, jo? Takže minimálně na ten start školy se těšit můžete. Verča píše, ahoj, holka, já se na to, že děti půjdou do školy, konečně těším tak moc jako malé dítě na prázdniny. Fakt je mi to trapný, ale tyjo, mám dost. Jsem ráda, že je to normální. Je to normální, Veru, je to úplně normální, je to v pohodě. No a pak tady, to jsem se tady hodně zasmála, prosím vás. A tady píše Monča, já už jim pomalu balím věci a nejradši bych je poslala už zítra, jen ať jdou pomalu, i když to mají vedle v ulici. Jasně, že se my rodiče můžeme taky těšit, když celý 2 měsíce posloucháme, že oni ani jednou nezapli budíka a dřív jak v 10 nevstali. Takže je to oficiální, dámy a pánové, nestejte se, užijte si to a pro všechny rodiče... Do uší za chvilku Amy McDonald, zkuste během ní aspoň na chvilku zapomenout na všechen ten stres a jenom si to užít.
1: Nepopulární názor. Řekněte nahlas, co si ostatní jen myslí.
2: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
3: Klátováci, máme pro vás první 3 důvody, proč se těšit na nové obchodní centrum Intercora Park Plzeňská. Elektroniku a věci pro domácnost s úsměvem nakoupíte v Planeu. Váš život bude krásnější po návštěvě drogérie Rossmann a vy i vaše děti najdete zábavu a relaxaci v dětském světě s kavárnou.
4: Intercora Park Plzeňská, první na výjezdu z Klatov. Intercora, dokonalost v každém projektu. Již brzy.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
7: Máš srdce pro železnici. Teď je ten správný čas nastoupit. Leo Express hledá strojvedoucí i vlakvedoucí pro linku Praha-Plzeň-Mnichov od prosince 2026. Čeká tě moderní zázemí, stabilní turnusy a tým, na který se můžeš spolehnout. Více na le.cz.
8: Autohornát, váš největší specialista na užitkové vozy Renault na českém západě. Autohornát, prodej užitkových vozů Renault v Plzni Bolevci.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
10: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
11: No jistě.
10: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
11: No jistě.
10: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
11: No jistě.
10: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
12: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
13: Škola volá, ale my to nezvedáme.

poslouchej jen ty největší letní hity za posledních 30 let. Summer Party na Hit Rádiu. Léto je lepší s Hit Rádiem. Hit Rádio. Hit Rádio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
1: Takzvanou podovolenkovou depresi v různých podobách zažívá většina lidí. Čím delší a povedenější dovolená byla, tím těžší může být návrat do každodenního režimu.
2: To podepisuju, s tím souhlasím, ale ono taky za mě záleží asi, kam se vracíš. Když jedeš na dovolenou na Bahamy a pak se máš vrátit do, nevím, třeba do Bruntálu, tak to bolí. Ale když bydlíš na Havaji a letíš třeba na dovču do Prahy a pak se máš vrátit zpátky na Havaji, víš, cítíš to v tom, jo?
3: Já myslím, kdyby jsi bydlel na Havaji a letěl do Bruntálu na dovolenou, takových asi moc nebude.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Hozír za námi na Hit Radio. Krásné odpoledne. No prosím vás, už víme, jak by měly vypadat letošní Vánoce. Měly by vypadat jako scéna z Hledá se Nemo. Ano, ano, výrobci ozdob už představili trendy pro letošní rok. Barva na stromečku má být letos v odstínu oceánově modré. No a s ní jsou spojené také motivy mořských tvorů. A já říkám, nenechte se strhnout trendy, jo? Řekla bych, že my jsme naštěstí v tomhle dost konzervy a tak každý rok vybalujeme ty samé ozdobičky. Tu jedna, kterou už máme 50 let. Tu druhá, která zase tu zbyla sama, ale tak přece ji nevyhodím, že jo? Tu nějaká dřevěná, dobrý, tady ty třásně, který já osobně nesnáším, protože dělají jenom bordel. Ale hádejte se s mojí mamkou, že jo? To nechcete, věřte mi. Takže řekla bych, ryby patří na talíř, ne na stromeček. A pokud přece jenom zvolíte tenhle trend, tak místo koledy doporučuji tohle. Měl bys plavat, měl bys plavat,
1: měl bys plavat, plavat. Jo? Tak jo, tak si to užijte. Yeah,

0: Kristina Perry a Jar of Hearts. Posloucháte Hit Radio, krásné odpoledne. Já se s vámi pro dnešek loučím, díky, že jste byli tak skvělí parťáci. Rozhodně nikam nechoďte. Za chvilku už totiž vaše oblíbená show a já se loučím. Ahoj.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na západě Čech.
2: Éro, kam se podíváš, tak to bude o víkendu vypadat v Chebu a vy můžete být u toho. Na Hit Radio FM Plus v divokým západě Éro zdáváme rodinné vstupné na letecký den do Chebu a tam se ukáže třeba druhoválečná legenda jménem Mustang. Chcete být u toho? Tak nás poslouchejte. Po 15. hodině si zahrajte kvíz na ruby.
1: Hit Radio FM Plus.
3: To máte trámy, terasová prkna, podkladové nosiče, krycí lišty.
4: Zajímá vás, z čeho bude vaše nová terasa, pergola, zimní zahrada, zasklení a stínění? Možná ne, ale určitě vás zajímá, jak by to mohlo vypadat. Vše si můžete prohlédnout a vyzkoušet v našem jediném terasovém a pergolovém centru v západních Čechách. Terasy Plzeň. Kompletní servis a seriózní jednání. Terasy Plzeň. S námi je všechno možné. Terasyplzeň.cz.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
8: Je, schořela mi kulma.
9: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
10: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z ProDoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách ProDoma a na pro-doma.cz.
12: Kdo nečipuje, není Čech. Brm, brm, brm.
13: Pánové, chcete si užít pořádnou dynamiku jízdy a ošetřit palivo? Načipujte si auták u profíků v M plus H. Jejich chiptuning je homologovaný, bezpečný a na míru vašemu vozu. Mají i vlastní válcovou zkušebnu a 30 let zkušeností. Tak kdy se objednáte?
14: MHčko v Plzni každej zná. Chiptuning jen z M plus H. Klikni hned na MHCZ.
15: MHCZ.
13: Už 30 let.
16: Ahoj, tady je Tereza Petržilková z atletického klubu Škoda Plzeň. Atletika mi změnila život a proto chci pozvat i vás do naší party. Ve středu 9. září pořádáme nábor dětí od 5 do 18 let. Těšíme se na všechny, kteří milují pohyb. A kdo ví, třeba jednou budete reprezentovat Českou republiku stejně jako já. Přijďte ve středu 9. září na atletický stadion města Plzně ve Skvrňanech. Nábor probíhá od 3 do 7 a za každého počasí. Více na akškodaplzeň.cz.
17: Nezapomeňte, že třetinu života strávíte v posteli. Postele Losina.cz.
18: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
19: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
18: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myšína.
20: Tisknu levně CZ.
21: Náplně hned.
22: Haló, děti a rodiče, Slovany vás zvou v neděli 30. srpna od 14 hodin na ukončení prázdnin na Božkovském ostrově. Čeká vás sportovní stezka, bublinková show, malování na obličej, tvořivé dílny a spousta zábavy. Vstup je zdarma. Těšíme se na vás 30. srpna na Božkovském ostrově.
23: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na západě Čech bourá se na Rokycansku. Dávejte si velký pozor na výjezdu z Rokycan směrem na Lhůtu, kde policie řeší nehodu osobního auta s motorkou. Projíždí se kyvadlově. Na Rokycansku opatrně taky ve Smětčicích, kde se na průtahu obcí srazily dva osobáky. I tam je silnice průjezdná jen jedním pruhem. No a nehoda se stala taky na Sokolovsku, na hlavním tahu mezi Kinčperkem nad Ohří a Březovou. Havarovala tam dodávka a zasahují tam i záchranné složky. Další aktuální dopravní info pište k nám na náš WhatsApp a na číslo 720 870 237.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
2: Extreme Sale v online shop.cz.
3: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní vybavení a další za extrémně nízké ceny. Právě nyní v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Attention!
5: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
4: Yes,
5: protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
4: La Tropical!
5: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
6: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planého.
7: Přesvědčte se o největším výběru postelí a madrací. Postele Losina.cz.
8: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
1: On air.
9: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM+.
0: Je 15 hodin, jsou to krátké zprávy pro západní Čechy a Bára Purkártová. Na Česko se prý ženou velmi silné bouřky. Výstraha se týká zejména území Čech, kde začne platit zítra úderem 14. hodiny. Hrozit budou přívalové srážky a také silné nárazy větru. V Plzni odstartovala výstavba nového centra pro ženy v nouzi. Bude v Cukrovarské ulici. Co ženám nabídne, říká radní Světlana Budková.
10: Oni tady získají nejen materiální pomoc a třeba hygienický servis, ale hlavně poradenství a bezpečný prostor, tak aby se mohly postupně vrátit zpátky do normálního života. My ženy jsou ohroženější skupinou na ulici. Leckdy mají trauma z násilí a nemusí se vždy s muži cítit bezpečně.
0: Centrum bude hotové do 15 měsíců. Odhaduje se, že jeho služby denně využije až 20 žen bez domova. Další rozsáhlý požár zaměstnal hasiče na západě Čech. V noci na dnešek hořelo v Chodově v suterénu jednoho z paneláků. 9 lidí skončilo v nemocnici. Příčina požáru zůstává v šetření. Fotbalisté pražské Slávie se dnes večer do Výským budou hrát v hlavní části Ligy mistrů. Losování ligové fáze začne v 18 hodin v Monaku a sešívaným vybere osmičku soupeřů. Čtyřikrát si zahrají doma a čtyřikrát venku.
11: Až zaprší a zafouká, oceníte, že jste stavili s námi. Stavitelství OK Plzeň. Postavíme, zateplíme a zrekonstruujeme vše. Stavitelství OK.cz.
0: Zítra je pátek a podle předpovědi se u nás na západě Čech ponese ve znamení letních teplot. Naměříme od 27 do 31 stupňů. Celý den ale bude hlavně pod mrakem, oblačno nebo zataženo. A objevit se mají taky přehánky a ojedinělé bouřky. Teď už je tady komplet divoký západ.
1: Hit Radio FM+.
12: A zdravíme, krásné odpoledne i po 15. hodině. Otaše až po Prahu, dokonce i v Osletíně. Ladíte divoký západ, který dneska uvádí.
13: Poslední šanci na koupačku. Kdy se zase zdraží pivo a k tomu další rodinné vstupné na letecký den v Chebu.
12: No a taky skvělý hity na vaše čtvrteční odpoledne. Shakira, Azua nebo Avicii s Aloe Black právě teď. Wake me up.

0: To byl pěkný zvěřinec. Co Shakira, posloucháte Divoký západ, Hit Radio FM+.
1: Zásadní zpráva dneška, pivo zase zdraží. To plzeňský, pochopitelně. Tomu zbytku se pivo nedá říkat. Hele, od podzima prostě plzeňský prazdroj zdražuje, jinak stoupají pohonné hmoty, pak taky je dražší surovina, co se týče výroby plechovek, a tak od podzima musíme počítat s tím, že na pivo to bude dražší o 70 haléřů.
0: No to asi ale moc nepoznáš, ne?
1: No tak záleží na tom, jak to ve finále jako promítnou ty hospodský, že jo?
0: Ano, ano, jasně. Jo,
1: ty
0: jasný.
1: Jsou ty, co udávají tu konečnou cenu, ne ten prazdroj.
0: Teď si představ, kolik těch piv by si musel vypít, aby tě těch 70 halířů, o který to pivo bude stát jako víc, aby tě to bolelo, víš?
1: Já mám pocit, že jako co se piva týče, tak to bolí vždycky. I kdyby to bylo o desetník, tak jako Čechy to bolí vždycky prostě, jo.
0: No, my tady mluvíme o teda plzeňském prazdroji, ale to je, dá se říct, hegemon trhu, ten vlastně nastavuje ceny, takže jakmile prazdroj zdraží pivo, tak všechny ostatní pivovary v zemi ho víceméně kopírujou.
1: Logicky, je to jako, co by ne. Že?
0: Já jsem rád, že to zdražení teda přišlo až na podzim, ono to bude asi až od 1. října. A že to nepřišlo hned na začátku léta, protože to by bolelo přes ty 40 a úmorný vedra.
1: Mimochodem, teda já bych chtěl jako pozdravit všechny ty hospodský. Říkali jsme záměrně, že to zdražení je o 70 haléřů. Rozhodně to jako neznamená a není to vzkaz směrem k hospodským, že cena prazdroje má sedmičkou začínat.

0: Casey Stewart, posloucháte Divoký západ, Hitrádia FM+, za chvilku Eva Farná a za chvilku se bude taky zdražovat pivo. Plzeňský Prazdroj od 1. října zdraží pivo cca o 70 haléřů. Naštěstí my Čecháčci, my jsme na to vyzráli a tak si zajedeme do Německa.
1: Přesně, hele, jako jo. Já znám spoustu přátel, který prostě má jako plný bedny v garáži z Německa, protože ta Plzeň je tam prostě jako levnější. Hmm. A mám taky spoustu přátel, který to jaksi nechápou. Jo. Jak může být ta Plzeň v Německu levnější, když ji vyrábí tady u nás v Plzni, musí to tam dovést. Jak to, že my za ní tady doma platíme daleko víc?
0: Teď předpokládám, že nám to vysvětlíš.
1: No, já si to vysvětluju tak, že prostě jako to určuje poptávka. Jo, to pivo tady u nás na západě Čech je tak brutálně oblíbený. Je po něm taková poptávka, že ta jeho cena prostě jaksi stoupá. Když řekneš v Německu Prazdroj, tak to asi úplně nikomu zetankuje.
0: To tak asi jako bude a jsem nadšenej z toho, že takhle skrz pivo se dostaneš prostě k
1: ekonomice.
0: K ekonomický teorii, to je neuvěřitelný. Jako
1: na druhou stranu je třeba říct, že tohle tady jako funguje asi jenom směrem nahoru, protože kdyby to fungovalo směrem dolů, tak tady dnes dneska rozlejvají brněnský pivo a ještě nám za to platí.
2: Tvůj Apple svět v Plzni přechází na vyšší level. Prodej na iWant v OC Olympia se mění na exkluzivní Apple Premium Partner. A ty u toho nesmíš chybět. Čeká tě úplně nový zážitek, bohatý program a speciální slevy až 20%. Kompletní nabídku odhalíme už tuto sobotu. Slavnostní otevření startuje 5. září v 10 hodin v plzeňské Olympii. I want, to chceš.
3: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
6: To jakoby dojímá.
5: A hvězdná porota.
7: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
5: Superstar. Od 2. září na Nově.
8: 3, 2, 1, jedem! Rozjeď to, než zazvoní. Přijď se bavit v sobotu 29. srpna do OC Rokycanská. Těšit se můžeš na Pump Track, vystoupení BMX jezdců, herní zóny Hot Wheels a Barbie, našlapané soutěže i DJský set. Startujeme už ve 13 hodin, tak naskoč a užij si poslední prázdninovou jízdu naplno. Těšíme se na tebe. OC Rokycanská.
9: Pozor, u dětka se děje něco velkého. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka.cz s novinkama o krok napřed.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
11: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
12: Nakupte HP náplně na 2,5 tisíce a jste automaticky ve hře.
11: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myší na
13: tisku.cz. Náplně hned.
14: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
15: Zvu vás na Den chytré mobility, který se koná v Praze na výstavišti v Holešovicích v sobotu 19. září a všechny technologie, většinu z nich, si budete moct sami vyzkoušet. Akce je zdarma. Když dorazíte, budete si moci sednout do autonomně řízeného auta, podívat se do očí, popřípadě dokonce si stoupnout do cesty doručovacímu robotu. Chybět nebudou ani ukázky elektromobility, moderní logistiky nebo vhled do budoucnosti vysokorychlostní železnice a městské hromadné dopravy. Den chytré mobility je určen rodinám s dětmi, studentům i všem, které zajímá, kam se mobilita a technologie s ní spojené posouvají. Snažíme se ukázat moderní mobilitu srozumitelně a prakticky, abyste se jí nebáli, abyste věřili, že to, co děláme, nám bude pomáhat, bude bezpečné a abyste vlastně všichni si mohli užít ty technologie na vlastní kůži. Důležité je včas se registrovat na webu www.denchytremobility.cz.
16: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z Prodoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách Prodoma a na pro-doma.cz.
17: Nejtěžší překážka? Rozhodnout se. Ty ostatní zvládneš, ty i tvoje děti, na Phoenix Race Plzeň. Registrace na překážkový běh na phoenixplzeň.cz.
18: Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: Vzpomínka na legendární remix Tu Kabelu, Timbaland, One Republic Apologize. Tady je Divoký západ Hit Rádia FM+.
1: A my jdeme sázet stromy. Náměstí Republiky v Plzni se zazelenalo právě dneska. Tam začali sázet 14 celkem vzrostlých stromů, který si myslím, že z toho náměstí udělají jako místo, na kterém se bude moc hezky fungovat a existovat.
0: A mimochodem, o jaký stromy se teda jako jedná? Jehličnany to asi úplně nebudou, jabloně asi taky ne teda.
1: Pokud vím, tak by to měly být jilmy.
0: Jo, tak to zase nevím já, co je.
2: No, listnáček. Na jehličnan si musíš ještě počkat do adventu.
1: Ale Jakube, já si tě ale musím, ty jsi prostě jako vesnický zahrádkář, dá se říct.
0: No jo? Jasně, to jsem dokázal teď, když nevím, co je jilm.
1: Řekni mi, kdy se tak jako sází stromy?
0: Podle mě na podzim.
1: Z jakého důvodu?
0: No, aby neuschly.
1: Ano, aby neuschly.
0: No ne, tak na jaře jsou v rozpuku, že jo, může jim to sebrat sílu, uschnou chudáci na podzim a ještě jako dost času na to, aby zakořenili. Myslím teda já?
1: Ano, sází se právě jako v období vegetačního klidu, což právě jako má být na podzim, někdy třeba od října. Si říkám, proč je tam nevysadili před volbama, že jo? Přímo před těma volbama.
0: Protože by to bylo pozdě.
1: A nebo takhle tam budou moc chodit s kropáčkama, víš co, ještě zalejvat, jako.
0: Ne, tak jako ty stromy, které se tam zasadili, tak mají speciální bal, že jo, dole, tak aby to jako přežili, jo. Nebojte se o ně, to náměstí bude krásný, zelený a co nevidět, si ho užijem. Spice Girls, Wannabe právě teď.
2: Jo!

0: espresso macchiato.
1: Jako takhle, já vím, že už se vám v práci asi nic moc dělat nechce, ale to kafe do celý ještě stíháte úplně v klidu. Tommy Cash, tady je divoký západ Hitrádia FM Plus a zítra po 12. Laďte Káťu Pechovou.
2: Ano, máme pro vás totiž poslední možnost, jak si vyhrát poukázku, respektive tank kartu Easy od Orlenu, nabitou na 10 000 korun.
1: Je na vás, jestli za ním budete jako, nebo s ním budete jenom tankovat, nebo si dáte i nějaký ten párek v rohlíku a další pochutiny, který na čerpacích stanicích Orlen můžete ochutnat.
2: Ty co jako párek v rohlíku? Já jsem tam jedl normálně jako burger s trhaným masem.
1: Hustý.
2: Od Romana Staši, kamaráde.
1: Hustý.
2: No skoro jak kdyby mi to dělal on.
1: Boží. No a vida, o to větší důvod se zítra po 12. dovolat a zkusit to urvat. 10 otázek za každou správnou odpověď. Tisícovka na tank Easy kartu od Orlenu. Tak držíme palce.
3: Stavební Nidek přináší mega akci. Nakup teplotové tvárnice bez muro za skvělou cenu a navíc za každých 720 korun včetně DPH dostanete pytel betonu zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro tvárnice bez muro a pytle betonu zdarma. Exkluzivně jen ve stavebninách Dek. Více na dek.cz.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
5: Skočte si pro Monte 4x55 gramů za 21,90 a Billa Camembert 120 gramů v Billa klubu za 19,90.
4: Billa, to dobré začíná u nás.
6: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
7: Komín, kamna, kotel.
8: A kdo to všechno zařídí?
7: Klid. Vacovský grup v Klatovech se postará o všechno.
8: S našimi partnery zajistíme na klíč zaměření, výpočet, projekt, montáž i závěrečnou revizi.
7: Pro zákazníky z celého Plzeňského kraje.
8: Vacovský grup. Teplo začíná u správného řešení.
7: Více na vacovsky.cz.
9: Co to za Popaj skuje za pikle? Pikle? Ale ne. Pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
10: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
11: Prázdniny, končí škola, volá z Lidlu výbava, z Brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
12: Pak hrnky, flašky, kufříky,
11: vyměním za kuponky.
12: Škola volá!
13: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
14: Nejtěžší překážka? Rozhodnout se. Ty ostatní zvládneš, ty i tvoje děti, na Phoenix Race Plzeň. Registrace na překážkový běh na phoenixplzeň.cz.
15: Hit Radio FM Plus.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Fajn Rad a tady je Divoký západ Hitrády a FM+. Zprávy v 16 hodin, tak ty jsou nachystaný. Vzpomínáte si, jak jednu dobu všichni vězni zdrhali z těch nehlídaných pracovišť?
1: To se ale děje pořád, ne?
0: No ale už to evidentně není tak zábavný, protože vězni už nám normálně začali zdrhat na ferovku z věznice a visí nám tady na plotech.
1: Ajajaj, no tak další útěk z věznice. Hádejte asi, z jaký věznice pro vás budeme mít ve zprávách a to v celou.
0: Teď ještě další hity Five a Queen.

0: Bomby na konci hodiny, posloucháte Divoký západ, Hit Rádia FM+. Jak to jezdí, to vám řekne právě teď Bára v dopravě.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Dávejte si pozor na Sokolovsku. Dál se řeší nehoda dodávky, která se stala na hlavním tahu mezi Kinčperkem nad Ohří a Březovou. Přibržďuje se tam v obou směrech. A stále opatrně taky na výjezdu z Rokycan směrem na Lhůtu. Tam se došetřuje nehoda osobního auta s motorkou. Vaše další dopravní info pište k nám na náš WhatsApp a na číslo 720 870 237.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Jsi student? Stahuj aplikaci Sinestar a vyraz do kina. Studenti mají v apce vstupenky levnější až o 80 korun. Stačí být členem klubu, koupit studentskou vstupenku v apce a sleva 80 korun je tvoje. A to nejlepší, tohle platí celý rok. Tak začni školní rok kinem a vyraz do Sinestar už teď.
4: Píšu, kreslí, maluju, tušky z tehdro miluju.
5: Největší papírnictví v Plzni, Farského 6, Plzeň, Slovany. Toppapírnictví.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a z aplikace Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
8: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM+.
1: Bylo 16 hodin, krátké zprávy pro západní Čechy a Bára Purkartová. Do zimní olympiády dětí a mládeže zbývá půl roku. Konat se bude v Plzeňském kraji a sportoviště už se chystají. Víc mluvčí kraje Eva Mertlová.
11: Alpské disciplíny snowboarding a skikross, ty se budou konat přímo v areálu Ski a Bike Špičák. V běžeckých soutěžích se mladí sportovci představí v lyžařském areálu Nýrsko a biatlonové závody, ty proběhnou přímo v centru Hohenzollern na německé straně Železnorucka.
1: V další olympijská města se promění Klatovy, Sušice a Domažlice, kde proběhnou soutěže v ledním hokeji nebo krasobruslení. Na začátku velký plán a na konci vtipná fotka na internetu. Další vězeň v Ostrově na Karlovarsku se chtěl dostat na svobodu. Při pokusu překonat plot ale narazil. Vězeňská služba ho dostihla do 2 minut. Skvělá práce. No a závěrem hokej. Dnes se hraje podkrušnohorské derby. Finišuje příprava na novou sezonu extraligy a dnes si to v přátelském utkání rozdají Litvínov a Karlovy Vary. Utkání na stadionu Ivana Hlinky začne už za hodinu.
12: Až zaprší a zafouká, oceníte, že jste stavili s námi. Stavitelství OK Plzeň. Postavíme, zateplíme a zrekonstruujeme vše. Stavitelství OK.cz.
1: Na západě Čech zítra budeme mít většinou oblačno nebo zataženo. Předpověď slibuje občasné přehánky nebo déšť a místy k nám mají dorazit taky bouřky. Na teploměrech naměříme mezi 27 a 31 stupni Celsia.
9: Hit Radio FM+.

0: Michael Šuté, posloucháte Divoký západ Itrádia FM+, a děláte dobře, my nepřicházíme s prázdnou.
1: Taky dneska pro vás máme rodinné vstupné na letecký den v Chebu. 720 870 237, to je číslo sem k nám do studia. Když se dovoláte, projdete kvízem na ruby, tak rodinný vstupný bude vaše, tak volejte. No a než to někdo stihne, posílá.

0: R.E.M. klasika, která nikdy neomrzí. Tady je Hit Radio FM Plus. Krásný odpoledne, no a my jdeme hrát
1: kvíz na ruby.
2: Kvíz na ruby. Každá špatná odpověď se počítá.
3: Dva dny plné letadel a burácejících motorů, tak to vás čeká v Chebu. Chystá se tam totiž letecký den a celý tento týden na Divokém západě rozdáváme lístky.
0: Konkrétně rodinný vstupný. Na telefonu máme Honzu z Plzně, ahoj.
4: Ahoj.
0: Před náma kvíz na ruby, 30 vteřin a série otázek, na které chceme pouze špatnou odpověď. To je to zásadní, aby si vyhrál. Seš ready, můžeme jít na to?
4: Jo, jdem na to.
0: Co si dáváš v létě na hlavu?
4: Co si dávám v létě na hlavu? Mokrý hrát.
0: Kterým dnem končí týden?
4: Pondělí.
0: Jaká příloha se dělá z brambor?
4: Zelíř.
0: Kolik křídel má letadlo?
4: 20, asi tak, no.
0: Co se v hospodě čepuje?
4: čistá voda.
0: Co ti doma visí na zdi?
4: Medvídek.
0: Na chudák. Pů, předpokládám.
3: Tak Honzo, gratulujeme, máš od nás rodinné vstupné na letecký den do Chebu. Doufám, že si to užiješ a uděláš si tam nějakou fotku.
4: Cože?
3: Že ti gratulujem.
0: Honzo, nemám tě víc trápit, měj se krásně, ahoj.
4: Ahoj.
0: No a další rodinný vstupný na letecký den v Chebu zase zítra.

0: Temper City ze sociálních sítí až k nám do playlistu Hit Radio FM+, za chvilku Miles Smith a teď koukneme na silnice.
1: Jsme Hit Radio FM+ a západní Čechy známe jako svoje boty.
2: Je tady nejlepší dopravní servis na západě Čech. Bourá se v Karlových Varech. Pozor u Baumaxu v ulici Dolní Kamena, kde se srazily dva osobáky. A vážná nehoda se stále řeší na Sokolovsku. Je to na trase Kinčperk nad Ohří Březová. Policie upřesnila info, nákladní auto se tam srazilo s motorkou. Dávejte si tam pozor. No a další informace z dopravy pište k nám na náš WhatsApp 720 870 237.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
4: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
5: 3, 2, 1, jedem! Rozjeď to, než zazvoní. Přijď se bavit v sobotu 29. srpna do OC Rokycanská. Těšit se můžeš na Pump Track, vystoupení BMX jezdců, herní zóny Hot Wheels a Barbie, našlapané soutěže i DJský set. Startujeme už ve 13 hodin, tak naskoč a užij si poslední prázdninovou jízdu naplno. Těšíme se na tebe. OC Rokycanská.
6: Ahoj, tady je Tereza Petržilková z atletického klubu Škoda Plzeň. Atletika mi změnila život a proto chci pozvat i vás do naší party. Ve středu 9. září pořádáme nábor dětí od 5 do 18 let. Těšíme se na všechny, kteří milují pohyb. A kdo ví, třeba jednou budete reprezentovat Českou republiku stejně jako já. Přijďte ve středu 9. září na atletický stadion města Plzně ve Skvrňanech. Nábor probíhá od 3 do 7 a za každého počasí. Více na akškodaplzeň.cz.
7: Píšu kreslí maluju, tušky z tehdro miluju.
8: Největší papírnictví v Plzni, Farského 6, Plzeň Slovany. Toppapírnictví.cz.
9: Máš srdce pro železnici. Teď je ten správný čas nastoupit. Leo Express hledá strojvedoucí i vlakvedoucí pro linku Praha Plzeň Mnichov od prosince 2026. Čeká tě moderní zázemí, stabilní turnusy a tým, na který se můžeš spolehnout. Více na le.cz.
10: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
11: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
12: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
13: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Hezké odpoledne, přeji divoký západ, Itrália FM+, tohle byla Pink, no a my vás teďka vezmeme na CzechTek roku 2026.
1: Ano, na Tachovsku se chystá další, teda údajně technoparty, aspoň to tak zatím vypadá. Nedaleko Kladrub u Stříbra je malá obec Milevo a u této obce by od pátka až do neděle měla nejspíš proběhnout technoparty.
0: Já si úplně vzpomínám na ten rok 2005. Já nevím, 10 000 technařů takhle na poli nedaleko Tachova a k tomu vodní děla, že jo?
1: Ty vodní děla, to je vždycky málo, jo.
0: Málo?
1: Já jsem viděl totiž nějakou technoparty, myslím, že to bylo v zahraničí, kde už tam měli jako místní zemědělci dost a vytáhli s hnojometem. A to teprve byla jako sranda, jo. Prostě jako taková močůvka, ta funguje skvěle. Přesně. Ne, že bych jako chtěl někomu radit, protože oficiální doporučení tady jako vedení Kladrup je volejte linku 158. Já bych sehnal číslo na nejbližšího Pepíka, který má kravín. Dal mu 5 kg na benzín a řekl, hele Pepo, nechceš se dneska projet.
0: Potřebujeme postříkat tu močůvku.
1: No, potřeba se toho zbavit. Tak kdyby to tam náhodou smrdělo, asi furt lepší trocha smrátku, než duc, ne? Tak zdravíme, přežijte to hlavně v klidu. Tady je chaos a vodopády.

0: Hamilton, tady je Hit Radio FM Plus, za chviličku David Guetta a dneska večer taky Crvena zvezda.
1: Ano, velký fotbalový den nejenom pro západočeský klub FC Viktorie Plzeň, ale taky nového kouče Radoslava Kováče, tak jsme zvědaví, jak se představí, ale nebude to jenom jeho představení. Policajti čekají, co zase udělají fanoušci.
0: Chystá se nějaká mela?
1: Báro?
0: Bude nějaká divočina?
2: Údajně policie dostala informaci ze zahraničí, že by mohlo dojít k nějaký mele, protože Srbové u nás nejsou jediný fanoušci, který do Česka dorazili. Dorazili fanoušci taky z Řecka, dorazili fanoušci ze Skotska a může to být divoký.
1: To je multikulty fotbal.
2: Multikulty.
0: A nemají sraz teda u toho Mileva tam na Tachovsku?
2: Jako na hudební program
0: Že by trénovali chore, jo, víš, trošičku.
1: Ať to dopadne večer, jakkoliv, my budeme fandit červený a modrý od 19 hodin Dusan Arena a zápas posledního předkola Evropské ligy. Kdybyste chtěli být ještě u toho, tak mrkněte na plzeňskou vstupenku, lístky ještě jsou.
3: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, letce u Plzně. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: To máte trámy, terasová prkna, podkladové nosiče, krycí lišty.
5: Zajímá vás, z čeho bude vaše nová terasa, pergola, zimní zahrada, zasklení a stínění? Možná ne, ale určitě vás zajímá, jak by to mohlo vypadat. Vše si můžete prohlédnout a vyzkoušet v našem jediném terasovém a pergolovém centru v západních Čechách. Terasy Plzeň. Kompletní servis a seriózní jednání. Terasy Plzeň. S námi je všechno možné. Terasyplzeň.cz.
6: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
7: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
8: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
9: Safran Cabin CZ. Světová špička ve výrobě interiérů do letadel. Nabíráme montéry a konstruktéry leteckých interiérů.
10: Rozšiřte naše týmy v Plzni a Rokycanech. Držíme vám místo.
9: Děláme do letadel CZ.
10: Děláme do letadel CZ.
11: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
12: Zase lítáš v oblacích.
13: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
12: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
13: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
12: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
13: Více o akci na
14: firma na zážitky
13: CZ.
15: Teď je pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 40% na celé značky Sensodyne, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu Listerin za 99,90. Více na tetadrogerie.cz.
16: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
3: Hit Radio FM Plus.
17: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte Divoký západ, Hit Radio FM+, přejeme vám krásný odpoledne a před náma nejnovější zprávy a ty vás vystřelí až na měsíc.
1: Čeká nás totiž zatmění měsíce. Z dneška na zítřek?
2: Ano, z dneška na zítřek, brzy ráno.
1: Ano, na měsíc vás teda vystřelí ta hodina, kdy budete muset vstávat, to vám poví Bára ve zprávách přesně v 17 hodin. Teď je otázka, jestli má cenu na to čekat.
2: No určitě.
0: Jo, se koukni ven.
2: Na měsíc.
1: Blink 182, hezky odpoledne všem na západ Čech.

0: Ladíte Divoký západ, krásný odpoledne, před náma 17. hodina a my se ještě před zprávama koukneme na silnice.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Začínáme nehodou na trase Plzeň-Klatovy u odbočky na Dobřany. Srazily se tam dva osobáky a místo je teď průjezdné pouze jedním pruhem. Záchranné složky teď zasahují na Tachovsku. Vážná nehoda se stala u obce Lesná, kde osobní auto vyjelo mimo vozovku. Pozor taky v Karlových Varech v ulici Dolní Kamena. Tam už se pomalu došetřuje nehoda dvou osobních vozidel. A opatrně na Sokolovsku, kde se bohužel tragická nehoda stala na trase Kinčperk nad Březová. Omezení provozu potrvá zhruba do 6:30. Vaše další dopravní info můžete psát k nám na náš WhatsApp. Číslo je 720 870 237.
2: Aby vaše auto neskončilo u nás, vám přeje Kovošrot Suda s provozovnami v Plzni, Křivicích a Nýřanech. Sudovi Šrot, Republice Ocel.

0: nabídky Speny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
1: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Když chceš víc záběrů, potřebuješ správnou výbavu. Rybáři nejraději nakupují v Chyť a Pusť, nejoblíbenějším rybářském obchodě v Plzni na Rokycanské, nebo na chyťapusť.cz.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM Plus.
5: Bude 17 hodin, krátké zprávy pro západní Čechy a Bára Purkartová. Parkování v Plzni na Lochotíně bude levnější. O místa v novém parkovacím domě v Sokolovské ulici není zájem, proto město sníží cenu. Za 24 hodin motoristé zaplatí 40 korun, za celý měsíc pak 1250. Non-stop vyhrazené stání na celý jeden rok vyjde na necelých 14 000 korun. Už zítra nad ránem, krátce po půl páté, se objeví částečné zatmění měsíce. Nejlepší podmínky pro pozorování budou na jihozápadě našeho území. Potřebujeme nějakou speciální techniku? Odpovídá astronom Petr Horálek.
6: Na pozorování měsíčního zatmění není zapotřebí žádná speciální výbava. Ukaz je pozorovatelný pohyma očima i bez dalekohledu. Pokud ale přeci jen budete mít po ruce nějaký malý dalekohled, například triedr, budete si moci lépe vychutnat měsíční krátery.
5: Stín země zakryje až 93% průměru měsíce. No a teď si dáme fotbal. Mimořádně důležité a hodně těžké utkání dnes čeká Plzeň. Před svými fanoušky nastoupí k odvetě play-off Evropské ligy proti Crvené zvezdě Bělehrad. V prvním zápase Viktorka padla 0-3. Úvodní hvist utkání v Plzni zazní už za 2 hodiny, tak držíme palce.
7: Až zaprší a zafouká, oceníte, že jste stavili s námi. Stavitelství OK Plzeň. Postavíme, zateplíme a zrekonstruujeme vše. Stavitelství OK.cz.
5: Předpověď na pátek pro západní Čechy slibuje teploty od 27 do 31 stupňů. Celý den bude hlavně oblačno nebo zataženo a po ruce to bude chtít taky deštníky. Dorazit má déšť nebo přehánky a ojediněle taky bouřky.
3: Hit Radio FM Plus.
8: Chvilku po 17. hodině jsme s vámi dál. Divoký západ, Hit Radio FM Plus.
9: No a ty nejlepší hity, Enrique Iglesias a taky Faithless.

0: Tady je divoký západ, BB Rexa za náma, před náma taky Green Day a hlavně víkend. Hele, zítra pátek, a jestli nevíte, co vařit v neděli na oběd, tak tady je krásný tip.
1: Co třeba takovej králík? V Plzni s ním máme velký zkušenosti, i když spousta lidí ho ne a ne překousnout. Mluvím tady o té soše, skoro 5 metrů vysoké, myslím tím králíka na Lochotině s růžovým nátěrem, a ten teďka dostal speciální postřik proti vandalům.
0: To mi chceš jako říct, že po těch 10 letech, co hyzdí Lochotín, ho stále ještě někdo ničí?
1: Je to tak, no, občas koupí nějaký kříž, ne zrovna pěknej, jsem tam nějaký nehezký číslo, no.
0: Není vedle toho králíka náhodou parkoviště?
1: Není, bohužel.
0: Já bych ho tam zřídil a na protest bych tam přijel takovým tím autíčkem, co má amplion na střeše a hlásí kůže, kůže.
1: No, tak jak vidíte, Jakub se s tím králíkem po 10 letech ještě stále nezžil, jo, a to vůbec nebydlí v Plzni.
0: No, zaplať

0: Kdo říká, že neví, co je solitér, tak kecá. Hlavně teda v pracovní době. Tohle je Pokáč, ladíte Divoký západ Hitrády a FM+.
1: Není to velká novinka, ale u nás na západě Čech můžete potkat policajty na jedné stopě, jezdí na motorkách a dokážou šmírovat řidiče možná líp než ty, který sedí normálně v těch policejních oktávkách.
0: Jak to myslíš? Já vím teda, že policie jednu dobu používala karosu na kamionáky.
1: Fakt?
0: No, jasně, aby viděli do té kabiny, jako co ty řidiči dělají, protože koukali na filmy, četli noviny, takže jako takhle špízlovali.
1: Tak já jsem teďka viděl video přímo teda od policie, kdy policajt na motorce takhle jezdí třeba po přivaděči a na okreskách a najednou jako vidí, jak za volantem lidi dělají s mobilem věci, které by rozhodně dělat neměli. Většinou, já nevím, prostě odpovídají, telefonujou a tak, někdo dokonce i scrolluje sociální sítě, ale pak tady byla jedna řidička, která přišla s kuriózním vysvětlením, proč zrovna ona potřebovala za volantem používat svůj mobilní telefon. Řekla policajtovi, ale já si jenom na mobilu četla nákupní seznam. Tak kdy jindy samozřejmě, než předtím, když člověk vkročí do toho supermarketu číst nákupní seznam. Ale třeba chlapovi by se tohle stát nemohlo, protože jak dlouho by si četl jako jedno pivo, druhý pivo, třetí pivo. To asi ne.
0: Je to furt stejný.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
5: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
6: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
7: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
8: Čas zde nehraje roli. Nic nemusíte, ale můžete cokoliv. Objevujte přírodu, jezděte na kole, hrajte golf, relaxujte. Projděte se po kolonádě a zkuste se zasnít. Králové, císaři, básníci, skladatelé. Ti všichni zde našli to, co marně hledáme jinde.
9: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
10: Vnitřní herny, venkovní hřiště. Velká zábava pro nás. Slyště. Penzion Daniela Božídar. Držitel zlatého certifikátu Baby Friendly. Penzion Daniela EU.
11: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
12: Co to zas po pájsku je za pikle? Pikle? Ale ne. Pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
13: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: Grácia, Jimila, krásné odpoledne, zítra v 15 hodin to konečně začne. Hit Radio. Summer
1: Party. Je před náma poslední koupací víkend, poslední prázdninový víkend a společně s náma si to užijete ve velkém stylu, protože my pro vás chystáme Summer Party, to znamená ty největší letní hity posledních 30 let.
0: Ale ty největší taneční letní hity, to je třeba říct. A zároveň pro vás máme i takovou diskotéku pod širým nebem, dá se říct. Zítra mají dorazit silný bouřky, takže večer se to bude hele blejskat a odrážet úplně všude. Takový strobo, který jsme vám zařídili, vám nikdo jiný nedá.
1: Tak rádio pěkně nahlas, volume doprava a nalaďte si Summer Party Hit Radio FM+.
0: Startujeme zítra v 15 hodin a jako ochutnávka právě teď Mike Candy.

0: Bobek a Hit Radio FM Plus je s váma. Krásné odpoledne, za chviličku další skvělý hity. Nechte se překvapit, teď pro vás máme taky víkendový akce. Kam
1: vyrazit? Hurá, do školy, aneb děti, hýbejte se. Tak se jmenuje akce, která se koná v neděli od 14 do 18 hodin nedaleko bazénu na Lochotíně. Právě tam od 14 hodin můžou děti proběhnout třeba barevný běh. Čeká je také parkourové vystoupení a nebo pěvecké vystoupení Maxe Behenského. A další věc, spíš asi pro dospělí, tak ta se koná v plzeňském amfiteátru v rámci plzeňských filmových nocí. Tam můžete shlédnout film, který se u nás natáčel Někdo to rád v Plzni. Amfiteátr Lochotín, neděle 20.00, vstup zdarma.
0: Já vás pozvu do Králova dvora a tuhle sobotu tam proběhnou městské slavnosti v areálu místního zámku. Zahraje třeba David Koller, můžete se těšit taky na Smoky Revival a nebo ohnivou show. A žít to bude taky v Sokolově na koupališti Michal. Teďko v sobotu se tam bude totiž promítat, a to v rámci letního kina. Těšit se můžete na snímek Pět švestek. Začátek je 21.30.
2: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradio.fm+.cz.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland. M plus
4: H. Kdo nečipuje, není Čech. Brm, brm, brm.
5: Pánové, chcete si užít pořádnou dynamiku jízdy a ušetřit palivo? Načipujte si auťák u profíků v M plus H. Jejich chiptuning je homologovaný, bezpečný a na míru vašemu vozu. Mají i vlastní válcovou zkušebnu a 30 let zkušeností. Tak kdy se objednáte?
6: MHčko v Plzni každej zná. Chiptuning jen z M plus H. Klikni hned na MHCZ.
7: MHCZ.
8: Už 30 let.
9: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
10: No jistě.
9: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
10: No jistě.
9: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
10: No jistě.
9: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
11: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Aloha Twister a Aloha Zinger.
12: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
11: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
12: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
11: Více informací v restauracích KFC.
13: Autohornát, váš největší specialista na užitkové vozy Renault na českém západě. Autohornát, prodej užitkových vozů Renault v Plzni Bolevci.
2: Hit Radio FM Plus.
14: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Než se doma vrhnete na večeři, tak jsme si dali taky ještě Adele. A teď souhrn toho nejzásadnějšího.
1: Ano, v dnešní nejposlouchanější odpolední show na západě Čech jsme vám zdražili pivo. Teda takhle. My ne, ale plzeňský Prazdroj, jo, od října má navýšit cenu půl litru o cca 70 haléřů. Někomu to jako přijde málo, někdo nad tím mávne rukou, jenomže víte co, halíře dělají talíře. To ví každý správný pivař a proto pro Plzeň jezdíme do Německa.
0: No a taky jsme vás pozvali na technoparty. Ta by údajně měla proběhnout na Tachovsku, kousíček od Kladrub u Stříbra u obce Milevo. Začít má už pátek, skončit by měla v neděli. A ofiko doporučení, volejte linku 158. Nic víc s tím nikdo prej nedokáže udělat. Takhle, abych se na 158 jako vykašlal, policajti tam budou taky tak. Já bych sehnal číslo na nějakého místního Pepu, co má traktor, a k tomu taky rozmetač. Jo, sehnat nějakou tu močůvku už určitě nebude problém. A vsaďte se, že to bude daleko účinnější než příjezd policie.
1: No víte, no. No jo, mety se nemusí používat jenom na sociálních sítích. Zítra si nás nalaďte po 15. hodině. Pro vás máme poslední šanci vyhrát rodinné vstupné na letecký den v Chebu.

0: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Připomínám nehodu na Tachovsku. Pozor u Lesné, kde havaroval osobák. A opatrně taky na cestě z Kinčperku směrem na Březovou, kde se taky došetřuje nehoda. Další dopravní info pište na WhatsApp 720 870 237.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a z aplikace Lidl Plus jen za 21,90.

0: přesně podle vašeho projektu. A navíc za další nákupy z střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách pro doma a na pro-doma.cz.
1: Když chceš víc záběrů, potřebuješ správnou výbavu. Rybáři nejraději nakupují v Chyť a Pusť, nejoblíbenějším rybářském obchodě v Plzni na Rokycanské, nebo na chyťapusť.cz.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
4: Je 18 hodin, máme pro vás zprávy. Dobrý podvečer, přeje Lucie Daňková. Snadnější odstoupení od smluv na zboží nebo služeb uzavřených po internetu. Na webech bude od ledna takzvané tlačítko pro odstoupení. Novelu, která se týká také lepší ochrany spotřebitelů při uzavírání finančních smluv na dálku, dnes podepsal prezident Petr Pavel. Bezpečný návrat za volant. Zhruba 200 autoškol nabízí zvýhodněné kondiční jízdy pro rodiče na rodičovské dovolené a seniory. V Česku je 500 000 aktivních řidičů starších 65 let, doplňuje šéf asociace autoškol Aleš Horčička.
5: Ten náš projekt nemá za cíl je nějakým způsobem degradovat v tom, že něco dělají hůře než třeba ti mladí nebo ti běžní. Ono je to právě naopak. Senior za volantem je zodpovědný, je poctivý, má snahu nepodcenit nějakou dopravní situaci, ale má zároveň taky třeba i obavu z toho, jestli by neselhal za tím volantem. A to je, myslím si, velký aspekt, který je potřeba podpořit, a to ten projekt by měl pomoci.
4: První lekci pod vedením zkušeného instruktora získají zájemci za 800 korun, druhou k tomu bezplatně. Registrace je na webu zpátkyzavolant.eu. Policistům v pátrání po pohřešovaném mladíkovi, který se ztratil na začátku srpna při bouřce na jezeře Most, pomohou psi. Pátrání bude zaměřeno na vyhledávání lidských ostatků pod vodou. Policisté doposud prohledali zhruba 70 hektarů podvodní plochy. Kanoista Martin Fuchsa pojede na mistrovství světa v Poznani, finále kilometru. Kajakář Josef Dostál dopoledne vstoupil do šampionátu hladkým postupem do semifinále závodu na 500 metrů, kde obhajuje titul. Do finále se dostala také kajakářka Barbora Betlachová na kilometru a přenosy už od zítřka nabídne ČT Sport.
1: Až zaprší a zafouká, oceníte, že jste stavěli s námi. Stavitelství OK Plzeň. Postavíme, zateplíme a zrekonstruujeme vše. Stavitelství OK.cz.
4: V průběhu večera a noci většinou jasná polojasná obloha, na východě a severovýchodě skoro jasné ráno. Nejnižší teploty 20 až 15 stupňů, na Moravě a ve Slezsku bude chladněji. No a zítra nás čeká dopoledne slunečné počasí, odpoledne přibývání mraků. Postupně přehánky, místy bouřky mohou být i silnější a nejvyšší teploty budou letní 28 až 32 stupňů, na západě Čech kolem 26.
6: 18. hodina odbyla, startujeme čtvrteční vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Michal Pospíchal s vámi, přeju dobrý den.

Tohle je velká pohodička, Jimmy Somerville, You Make Me Feel Mighty Real. Tohle byl otvírák pro čtvrteční vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Startujeme právě teď a až do 21. večerní vám tradičně budeme hrát ten největší výběr z 80., 90. i ty nejlepší hity milénia. No Doubt, It's My Life. To vám posíláme právě teď pro lepší náladu.

0: Na Hit Radio taky trocha té nostalgie. Elton John, Can You Feel the Love Tonight? Fantastická věc, znáte z Elvýho krále? Jo, jo, to byly chvilky plné emocí, když tahle píseň zněla. Možná si vzpomínáte, kde přesně se ve snímku objevila. Máme pro vás další nejen vzpomínkové písně, ale hlavně ty nejlepší z 80., 90. a milénia. Big Mountain, Baby, I Love Your Way. Obrovská klasika, která dostala názvu našeho hudebního speciálu Hit Radio Classic. I tohle vám za chvilku budeme hrát. Tak užívejte čtvrtek s datem 27. srpna.
1: Nové obchodní centrum Interkora Park Plzeňská má pro vás další splněná přání. Hezky česky, zdravě a bez plýtvání nakoupíte v Penny. Ty nejžhavější módní trendy pro celou rodinu najdete v Sincej. Čerstvé maso a uzeniny vám nabídne řeznictví Cloud. A že malé ceny umí dělat velké úsměvy, se přesvědčíte v actionu.
2: Interkora Park Plzeňská pod Křesťanským vrchem. Interkora. Dokonalost v každém projektu. Již brzy.
3: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.

0: Že... Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Máš srdce pro železnici. Teď je ten správný čas nastoupit. Leo Express hledá strojvedoucí i vlakvedoucí pro linku Praha-Plzeň-Mnichov od prosince 2026. Čeká tě moderní zázemí, stabilní turnusy a tým, na který se můžeš spolehnout. Více na le.cz.
3: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
1: Takzvanou podovolenkovou depresi v různých podobách zažívá většina lidí. Čím delší a povedenější dovolená byla, tím těžší může být návrat do každodenního režimu.
2: To podepisuju, s tím souhlasím, ale ono taky za mě záleží asi, kam se vracíš. Když jedeš na dovolenou na Bahamy a pak se máš vrátit do, nevím, třeba do Bruntálu, tak to bolí. Ale když bydlíš na Havaji a letíš třeba na dovču do Prahy a pak se máš vrátit zpátky na Havaji, víš, cítíš to v tom, jo?
3: Já myslím, kdyby jsi bydlel na Havaji a letěl do Bruntálu na dovolenou, takových asi moc nebude.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem.

Posloucháte Hit Radio Classic, hudební speciál plný toho nejlepšího z minulosti, plný toho nejlepšího, co jsme našli v hudebním archivu. Brandy a Ray J předělali známou píseň Phila Collinsa. Tohle je originál, rok 1989, Another Day in Paradise. Velká legenda, na kterou jsme teď taky zavzpomínali v našem vysílání, ve kterém se vracíme zpátky v čase, abychom si připomněli ty nejlepší kousky historie. Pokračovat bude Jimmy Jameson. Tohle jméno znáte a ty melodie, které pode mnou zní, taky velmi dobře znáte. I'm Always Here. Písnička, při které se vám možná vybaví Pamela Anderson, Mitch Buchanan. No jo, pobřežní hlídka. Užíváme si prázdniny tady na Hit Radio. I'm Always Here. Hrajeme na Hit Radio Classic.

0: Owner of a Lonely Heart. Tohle je skupinka Yes, kterou jsme teď taky připomněli tady na Hitrádiu. Posloucháte hudební speciál Hitrádio Classic. No a do konce hodiny pro vás máme další skvělé hity. Tohle je Tarkan, Šimárik. Písnička, která se objevuje na každém mistrovství světa v hokeji. Určitě znáte Kiskem, ta bývá puštěna na té kostce na ledové ploše v momentě, kdy je nějaké přerušení. Tahle kamera hledá páry a vyzývá je k tomu, aby si dali polibek. Často u toho hraje právě tahle písnička, kterou už za chvilku zahrajeme taky tady u nás na Hit Rádiu. Tak i takové budou příští minuty.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
2: Poslední táborák léta? To jo, ale...

hodin do nedělního večera poslouchej jen ty největší letní hity za posledních 30 let. Summer Party na Hit Rádiu. Léto je lepší s Hit Rádiem.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio.

0: Tohle je muzika, která nás dovedla až k 19. hodině. Jimmy Nail and No Doubt. Hladíte Hit Radio a hudební speciál Hit Radio Classic.
1: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
3: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
4: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
5: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
6: Nakupte HP náplně na 2500 a jste automaticky ve hře.
5: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myší na
7: tisku levně CZ.
8: Náplně hned.
0: Pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic. Dál vám budeme hrát to nejlepší z 80., 90. a hity milénia. Michal Pospíchal s vámi. Hezký večer.
9: Hit Radio. Yo soy

0: Orange Blue, She's Got a Light, tak to byla krásná romantická věc. Taky na tuhle strunu jsme si zadrnkali tady na Hitrádiu. Posloucháte hudební speciál Hitrádio Classic, my vám nabízíme to nejlepší od 80. až po milénium. V tom výběru nebude chybět ani Madonna, Papa Don't Peach. Záležitost, kterou už pro vás máme připravenou. A vyrazíme si taky do Austrálie za partičkou Inexis, The Strangest Party. To je věc, která bude hrát taky v příštích minutách na Hitrádiu. A doufám, že vám vyladí ten čtvrteční večer s datem 27. srpna.
1: Tvůj Apple svět v Plzni přechází na vyšší level. Prodej na iWant v OC Olympia se mění na exkluzivní Apple Premium Partner. A ty u toho nesmíš chybět. Čeká tě úplně nový zážitek, bohatý program a speciální slevy až 20%. Kompletní nabídku odhalíme už tuto sobotu. Slavnostní otevření startuje 5. září v 10 hodin v plzeňské Olympii. iWant, to chceš.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Safran Cabin CZ. Světová špička ve výrobě interiérů do letadel. Nabíráme montéry a konstruktéry leteckých interiérů.
5: Rozšiřte naše týmy v Plzni a Rokycanech. Držíme vám místo.
4: Děláme do letadel CZ.
5: Děláme do letadel CZ.
6: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
7: Zase lítáš v oblacích.
8: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
7: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
9: Tak honem, ať vám neuletí!
8: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
7: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
8: Více o akci na
10: firma na zážitky
8: CZ.

Vrátili jsme se zpátky do 90. na taneční parkety roku 1997. Tehdy jste měli možnost od léta tančit právě na tohle. Entrance přispěchali s písničkou DISCO, jinak tedy disco. Tak pokud jste si chtěli pořádně zatrsat na něco moderního, zašli jste za DJem a objednali si právě tuhle písničku. Jinak je to předělávka od Otavana, pochopitelně ten originál je z roku 1979, na to bychom neměli zapomenout. Každopádně i tahle verze sklidila obrovský úspěch, no a právě té původní singlovce od Otavana dala takový druhý dech a znovu se vrátila na trendové příčky světových hitparád. Nitty Nosty Girl, tak to je další připravená písnička, no a za chvilku taky Cliff Richard Dreamin', i to vám můžu slíbit, ladíte Hit Radio.

0: fantastická melodie, kterou jste určitě poznali. Bryan Adams, Cloud Number 9. Věc, kterou pro vás máme nachystanou na Hitrádiu. I tohle vám budeme hrát do konce hodiny. Stihneme dát prostor Natalie Imbruglie, Shiver, taky Love Message, to je interprety píseň. Budou to chvíle plné nostalgie, tak díky, že ladíte Hitrádio a hudební speciál Hitrádio Classic.
1: To máte trámy, terasová prkna, podkladové nosiče, krycí lišty.
2: Zajímá vás, z čeho bude vaše nová terasa, pergola, zimní zahrada, zasklení a stínění? Možná ne, ale určitě vás zajímá, jak by to mohlo vypadat. Vše si můžete prohlédnout a vyzkoušet v našem jediném terasovém a pergolovém centru v západních Čechách. Terasy Plzeň. Kompletní servis a seriózní jednání. Terasy Plzeň. S námi je všechno možné. Terasyplzeň.cz. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
3: United Networks. Rychlý internet. Chytrá televize. Jedno jméno. United Networks. U-NCZ.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
5: No jistě.
4: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
6: Komín, kamna, kotel.
7: A kdo to všechno zařídí?
6: Klid, Vacovský grup v Klatovech se postará o všechno.
7: S našimi partnery zajistíme na klíč zaměření, výpočet, projekt, montáž i závěrečnou revizi.
6: Pro zákazníky z celého Plzeňského kraje.
7: Vacovský Group. Teplo začíná u správného řešení.
6: Více na vacovsky.cz.
8: Co to zas po pájsku je za pikle?
9: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.

vrátili jsme se zpátky na diskotéky, kde jsme pářili na Love Message. Tohle je čtvrteční Hit Radio Classic.

0: Možná už jste v kinech viděli snímek Michael. Tohle bylo zhudebnění Michael Jackson, Blood on the Dance Floor a další velká hudební vzpomínka tady na Hit Radio v hudebním speciálu Hit Radio Classic, kde vám hrajeme to nejlepší z našeho hudebního archivu. Tam jsme brouzdali a našli třeba i písničku, kterou začínalo vysílat z MTV. A taky s ní končilo svou hudební kariéru. Tohle jsou Buggles, Video Killed the Radio Star. To velmi dobře znáte a už za chvilku vám to zahrajeme v kompletním znění z té české muziky. To bude skupina Zoo, hitovka Už se blíží čas sluhů. No a třeba Passion Fruit, může být Wonderland. I to pro vás máme a už za chvilku vám to k playlistu dáme. Tak užívejte čtvrteční večer.
1: Autohornát, váš největší specialista na užitkové vozy Renault na českém západě. Autohornát, prodej užitkových vozů Renault v Plzni Bolevci.

0: No tak tohle opravdová klasika, Rick Springfield, Jessie's Girl, to jsme hráli na Hit Radio. A takhle fantasticky vám budeme hrát i do příštích minut. Tohle znáte, Chris Deber, High on Emotion. Perfektní záležitost, tak tomu přidáme irskou dívčí skupinu Course Irresistible a také Emilia Kiss by Kiss, i s tím můžete do konce hodiny počítat.
1: Nové obchodní centrum Intercora Park Plzeňská má pro vás další splněná přání. Hezky česky, zdravě a bez plýtvání nakoupíte v Penny. Ty nejžhavější módní trendy pro celou rodinu najdete v Sincej. Čerstvé maso a uzeniny vám nabídne řeznictví Cloud. A že malé ceny umí dělat velké úsměvy, se přesvědčíte v actionu.
2: Intercora Park Plzeňská. První na výjezdu z Klatov. Intercora. Dokonalost v každém projektu. Již brzy.

Tak tohle byl slibovaný hit Kiss by Kiss Emilia, interpretka, která nás dovedla až ke 21. hodině. To je konec dnešního vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic, ale nezoufejte, pokud máte rádi 80, 90 a taky výběr těch nejlepších hitů milénia, nalaďte si nás zase zítra. Tradičně úderem 18. hodiny totiž odstartujeme další čerstvé vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Tak se budeme těšit, teď užívejte čtvrteční večer taky s dalšími hity Hit Radia. Za chvilku Činasky, Láska a data, velká hudební vzpomínka, Miley Cyrus, End of the World, no a do třetice slíbím Black Eyed Peas, I got a feeling. I to rozproudí krev v žilách v ten čtvrteční večer.

United Networks, rychlý internet, chytrá televize, jedno jméno, United Networks. U-n.cz

0: I'm Miley Cyrus.
1: Hey, it's Teddy Swims.
2: Hit Rádio.
0: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. Komfort-group.cz

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýsalon.cz.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
2: Safran Cabin CZ. Světová špička ve výrobě interiérů do letadel. Nabíráme montéry a konstruktéry leteckých interiérů.
3: Rozšiřte naše týmy v Plzni a Rokycanech. Držíme vám místo.
2: Děláme do letadel CZ.
3: Děláme do letadel CZ.
4: Komín, kamna, kotel.
5: A kdo to všechno zařídí?
4: Klid. Vacovský grup v Klatovech se postará o všechno.
5: S našimi partnery zajistíme na klíč zaměření, výpočet, projekt, montáž i závěrečnou revizi.
4: Pro zákazníky z celého Plzeňského kraje.
5: Vacovský grup. Teplo začíná u správného řešení.
4: Více na vacovsky.cz.

0: trička, rata, ta da da da rata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, Belabel, Belabel, Belabel, CZ.
1: Přesvědčte se o největším výběru postelí a madrací. Postele Losina CZ.
2: Dobrá práce a skvělý tým?
3: V Shape Corp v Nýřanech je to realita.
2: Staňte se součástí naší Shape rodiny.
3: Hledáme nové kolegy na pozice operátorů ve výrobě a specialisty do údržby. A pozor, elektrikář a elektromechanik dostane bonus 100 000 korun jako náborový příspěvek.
2: Z Plzně máme vlastní dopravu. Napište nám na práce@hapecorp.com nebo zavolejte na 702 265 365.
3: Těšíme se na vás.
4: Komín, kamna, kotel.
5: A kdo to všechno zařídí?
4: Klid, Vacovský Group v Klatovech se postará o všechno.
5: S našimi partnery zajistíme na klíč zaměření, výpočet, projekt, montáž i závěrečnou revizi.
4: Pro zákazníky z celého Plzeňského kraje.
5: Vacovský Group. Teplo začíná u správného řešení.
4: Více na vacovsky.cz.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

jsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám,

víš, s kým svoji hlavu ztrácíš, jestli ještě o mě vůbec víš, jestli se někdy vrátíš.